si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluk.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolene, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

0: Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, Meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžků financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 2 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin, Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho ostruda?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
6: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
5: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
6: No právě, nechci lidi trestat.
5: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
6: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
5: No ale chodili pořád, ne?
6: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
5: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
6: Mnohem lepší.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, vše Sulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie a já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. No. Jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jejich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Když jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, v těch půl jedenácti, a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No, uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustíte, bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a na toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoukli od toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddych, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v Silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřenka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřenka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, jo, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David stávám Bčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou. Dobrý den, paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Rychnovska. Mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala ping Beverly Hills 920, může se takoho tam dablovala?
5: No nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže, Hoziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No, něco novýho je. Novýho není nic, no, to chceš slyšet.
9: Tak nějakou historku? Nějakou historku?
10: Mám. Tak historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no? Jo. To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo? No teď jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to vedou záběrek. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku, jo. Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. Potom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem dělal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, jejich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující.
5: No,
3: takhle.
5: To bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě, to ne, tomu jsme byli
3: vstát. Se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Homoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během platby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo. Rybník ticho, plavu, ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes
2: ano.
1: léto?
2: Ano, hodně,
1: jo.
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezpovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí psa?
2: Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Charvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka. A já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty. Chtěl bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam jezdí.
3: V Národním už se někam ani nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildmann trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem zvolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Jako bylo
1: kdo házel kostkou?
3: Hele, bylo to úsměvný. Bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavice nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a...
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Jaký časový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurkovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsaného.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý Bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš?
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš.
1: Hele, řekni nám, co jsi čet.
2: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Šuhaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
1: No a?
2: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
1: To je jedno, jeď dál.
2: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
1: No a jak?
2: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
1: To je pěkné.
2: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
1: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
2: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
3: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
4: Já taky děkuju, nashledanou.
3: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň kompletně promění osvětlení na náměstí Republiky. Nevhodné vysoké sloupy z náměstí zmizí. Poslanci by měli schválit nový cizinecký zákon. Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Pěkné páteční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Podoba veřejného osvětlení na náměstí Republiky v Plzni se ještě změní. Uvedli to představitelé města na dotaz některých zastupitelů během čtvrtečního zasedání. I po rekonstrukci zůstaly v části před katedrálou původní vysoké sloupy se světly a technologiemi. Jak uvedl vedoucí odboru památkové péče Karel Zoch, právě tyto sloupy ještě zmizí.
2: To náměstí počítá s úplnou obměnou svítidel v rámci náměstí. Ty vysoké rušivé sloupy budou nahrazeny nižšími, atypickými designovými a ty budou primárními svítidly. Sekundárními, ale také velmi důležitými, jsou ta nová svítidla, která jsou tam dána na místo těch původních replik těch historických svítidel.
0: Celková výměna osvětlení bude součástí druhé etapy opravy náměstí, která začne v roce 2028. V Plzeňském kraji výrazně podražily pohonné hmoty. Benzin Natural 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 44 korun a 35 haléřů. Nafta podražila o korunu 80 na průměrných 47 korun a 86 haléřů. Podle údajů společnosti CCS je benzin skoro o 11 korun dražší než před rokem, nafta dokonce o 15 korun a 50 haléřů. Nejlevnější benzin se v kraji prodává na Domažlicku, nafta v okrese Plzeň-Sever. Poslanci by dnes měli schvalovat rychlejší povolování, ale taky rušení pobytu cizinců v Česku. Je to součástí vládního návrhu cizineckého zákona, který ve sněmovně míří do třetího čtení. Zrychlení procesu má pomoct digitální informační systém. Cílem je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO vytvořit modernější a efektivnější systém.
3: Hlavní změna je tam ta digitální.

0: digitalizace, co už měla dávno být, tak, aby ty agendy, ty cizinecké agendy byly propojeny s těmi celostátními registry, aby se všechny ty procesy daleko více zrychlily, aby se zrychlily ty procesy i potom ukončování tohoto pobytu.
1: Zákon taky počítá s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Sport. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Na úvod ligové fáze v Edenu podlehli francouzskému Lens 2-3. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, na Šumavě zpočátku ojediněle slabý občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera oblačnosti ubyde. Teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr, rozptylové podmínky dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Gdyni na Domažlicku od ulice Náměstí k ulici Klatovská počítejte s kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem z důvodu stavebních prací. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy v podání Petry Broučkové. Přejeme vám hezký pátek. Dneska je 11. září 2026. Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40 let totality různě. Někdy úspěšně, někdy za to ale zaplatili životem. A přesně před 75 lety se skupině odbojářů podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně dostala přezdívku Vlak svobody. Víc o něm uslyšíte za pár minut.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Proč hnůj smrdí?
1: Protože jsou v něm hovínka.
2: Že změkne.
3: Protože třeba je hodně dlouho na hromadě a dostane tu vodu.
4: Protože jsou tam schnilý věci.
5: Schnilý okurky.
6: Protože tam vyhazují zbytky od jídla.
7: Jsou tam třeba hovínka.
8: Protože se tam vyhazují ošklivý věci a smradrový.
9: Toxidy tam dávají.
10: Proto

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, toho času s Abou a za chvilku i s Petrem Kotvaldem. 5 hodin 16 minut. Počasí. V regionu dneska bude oblačno až zataženo, na Šumavě zpočátku ojediněle slabý občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera oblačnosti ubyde. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 18 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 9 minut schází do 17:30. Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše, skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety 11. září 1951 si totiž skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh, dneska známý jako Vlak svobody, vyvolal mezinárodní ohlas, ale taky další represe ze strany zdejšího režimu.
1: Parní vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak číslo 3717 do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosů. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Do vlaku sebou vzali i své příbuzné. Jejich motivace opustit Československo vysvětluje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous.
2: Šlo o vyústění jejich protikomunistických myšlenek a snahy bojovat první fázi proti novému komunistickému režimu nastolenému po únoru 1948 a v momentě, kdy zjistili, že to není úplně snadné a možné, tak se rozhodli využít situace a odejít do exilu.
1: Únosci využili skutečnosti, že trať z Aše do Bavorska v té době byla ještě v provozu, a to kvůli dodávkám uhlí. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a vysokou rychlostí projeli nádražím. Vlak řízený Jaroslavem Konvalinkou pak kolem 3. odpoledne prorazil nedaleký hraniční zátaras mezi Československem a západním Německem. Takhle na to před 20 lety v dokumentu České televize vzpomínala Gerta Jetlebová, která ve vlaku tehdy cestovala.
3: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Po zastavení kousek za hranicemi vlak pokračoval až do města Zelb. Na západě se dohromady ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, dodává Jan Kalous.
2: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Tito lidé po návratu podle Kalouse často čelili tvrdým výslechům. Událost, která se obešla bez ztráty na životech, tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovaná

0: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu 18. září 1951 například zaznělo:
1: Jak již naši posluchači slyšeli z našich zpráv, provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše. Teroristé přinutili se zbraněmi v rukou služební personál a cestující, aby nezabraňovali přejezdu vlaku přes československé státní hranice.
0: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudu padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky definitivně zastavily provoz na trati mezi Aší a Zelbem a zrušili i další tratě přes hranice na západ. Také zpřísnili jejich ostrahu a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňští zastupitelé schválili podmínky pro výtvarně sochařskou soutěž na zhotovení sochy generála Petna. Ta bude součástí připravovaného muzea Petn Loos Museum v domě na Klatovské třídě číslo 19. Jednou z podmínek soutěže je podle informací města například to, že součástí sochy bude i generálův pes. Český rozhlas Plzeň připravuje tradiční turistický pochod rozhlasová 25. Start a cíl budou zítra před budovou na náměstí Míru. Pro zájemce jsou připraveny dvě známé trasy kolem přehrady České údolí. Zaregistrovat se mohou před rozhlasem od 8 do 10 hodin. Každý dostane mapu a účastnický list. Na dálnici D5 začnou další stavební práce. Ředitelství silnic a dálnic bude opravovat úsek mezi 88. a 94. kilometrem linie Nýřany. Řidiči se tak musí připravit na omezení. První etapa rekonstrukce potrvá do konce listopadu, druhá začne po zimní přestávce na jaře a práce výjdou na zhruba 670 milionů korun, informoval o tom mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Cíl vydávat v roce 2035 5% HDP na obranu je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Závazek NATO schválili členské státy předloni v nizozemském Hágu. 3,5% má jít přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Podle vicepremiérky by to znamenalo vzdát se s ohledem na objem povinných výdajů téměř všech ostatních investic. Fotbalisté pražské Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli Slans 2-3. Běloruská teniska Arina Sabalenková postoupila po čtvrté v řadě do finále US Open. Obhájkyně titulu porazila v semifinále domácí Američanku Pegulovou 7-5 a 6-2. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, na Šumavě zpočátku ojedinělé slabý občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera oblačnosti ubyde. Teploty 18 až 21 na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Lovicích na jižním Plzeňsku počítejte s úplnou uzavírkou Masarykova náměstí. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Které slovo si dneska vezme na paškál Roman Stupka?
3: Se skupinou lidí, ke které tento název patří, byste se asi nechtěli potkat. Slovník říká, že jde o expresivní, hanlivé označení pro lidi morálně pokleslé, neukázněné a společensky nežádoucí.
2: Tím výrazem, který takové lidi označuje, je svoloč. Téma dnešního slovíčkaření, které tu bude za chviličku. 3 minuty po půl šesté.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Svaloč. Se skupinou lidí, ke které tento název patří, byste se asi nechtěli potkat. Slovník říká, že jde o expresivní, hanlivé označení pro lidi morálně pokleslé, neukázněné a společensky nežádoucí. Navíc přijde o slovo postupně zastarávající, i když mně se zdá, že se poslední dobou zase trochu vrací do módy. A kde má svaloč původ? Ti, kdož mají jazykový cit, tam určitě cítí vliv ruštiny a nemýlí se. Musíme se vrátit do dob, kdy ještě na řece Volze působili takzvaní burlaci, kteří často táhli svoje lodě proti proudu, přímo vláčili, neboť naše sloveso vláčeti je se svoločí příbuzné. Když se potom loď na břehu vykládala, zbylo tu různé hrampádí. Prostě všechno, co se svleklo z plavidla, se původně rusky nazývalo svoloč. A mezi tím se začali pohybovat ti nejubožejší z ubohých, aby něco ukořistili. Žebráci, opilci, zlodějíčci, a na ně se výraz svoloč postupně přenesl.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 640 minut. Dneska nás v regionu čeká velká oblačnost.
1: Počasí.
0: Podle nejnovější předpovědi, která nám dorazila před několika minutami, bude v regionu oblačno až zataženo. Na Šumavě se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo slabý občasný déšť. Později odpoledne a večer bude oblačnost přechodně ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Slabý západní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Před dalšími zprávami, se kterými za 9 minut přijde Petra Broučková, se ještě vydáváme za kulturou.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. V 16 hodin začíná na open air scéně u branky představení Bába a holub o mezigeneračním střetu a také o tom, co dokáže jedna povedená povidlová buchta. V 17 hodin se pak na stejném místě odehraje klasická pohádka Popelka v neklasické interpretaci československých tvůrců. Ve Velkém divadle se také v rámci festivalu představí od 19 hodin Národní divadlo Brno s inscenací Divoká kachna. Nové nastudování Ibsenova příběhu o rozpadu rodiny nastavuje pomyslné zrcadlo rozmanitým lidským osudům i otázkám milosrdných lží a pravd. Milovníci hudby můžou vyrazit na koncert altrockového tria Random Choices, kombinuje rock, funk a pop a v plzeňském Anděl Music Baru představí svoji tvorbu společně s dalšími dvěma kapelami Kobe Frey a Flip Flops. Začátek je v 19 hodin. V Dolní Lukavici začínají 34. Haydnovy hudební slavnosti. Zahajovací koncert v kostele svatého Petra a Pavla začne v 17 hodin. Vystoupí orchestr konzervatoře Plzeň pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce a houslistka Markéta Janoušková. V Sušici můžete zajít od 16 hodin na vernisáž výstavy ateliéru Ivy Průchové v galerii Branka. Výstava představí práce dětí od 12 let i dospělých, kteří si prostřednictvím tvůrčího procesu plní svoje sny. V Kašperských horách začne v 18 hodin slavnostní mše svatá v kostele svaté Markéty, která připomene obnovu oltáře. Zazní hudba v podání sušického pěveckého sboru a orchestru Akademia Marie Sancte Sušice pod vedením Jakuba Waldmana. Na Nezámku v Dolejším Těšově u Hartmanic vystoupí od 20 hodin Ivan Mládek a Benjo Band. Legenda české hudební a zábavní scény se na Nezámek vrací v rámci série Léto na Nezámku.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Turisté pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská městská policie nabízí cyklistům značení kol syntetickou DNA. V Městském muzeu a galerii Nepomuk končí výstava věnovaná umění a tvorbě rodu Bénelů. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sloučí. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Hezké ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Strážníci plzeňské městské policie dnes budou značit jízdní kola syntetickou DNA u hráze Velkého Boleveckého rybníka. Označená kola zároveň registrují v mezinárodní databázi. Speciální lak s mikrotečkami případně usnadní najít majitele odcizeného kola, vysvětluje Jaroslav Fremr z plzeňské městské policie.
2: Tohle je další vlastně jako markant identifikátor, jak to kolo najít. Ale nejvíc je to, že to kolo je zaevidovaný, je nafocený, popsaný, takže kdyby někde se to kolo ztratilo, tak v dnešní době, kdy mají strážníci u sebe chytrý telefony, mají tablety, tak jim operační rozešle fotku toho kola. Nebo si sami do toho systému můžou nahlídnout a vidí přesně, jak to kolo vypadá.
1: Akce se koná od 14 do 17 hodin. Zájemci si taky můžou domluvit individuální termín na služebně městské policie v Polední ulici. V Nepomuku na jižním Plzeňsku mají lidé poslední šanci navštívit výstavu Stopy o umělecké tvorbě rodu Bénelů. Na expozici Městského muzea a galerie Nepomuk můžou lidé přijít ještě do neděle 13. září. Téma výstavy přibližuje vedoucí Městského muzea a galerie Nepomuk Svatoslava Kožíková.
3: Výstava představuje tvorbu několika generací umělecké rodiny Bénelových a nabízí jedinečný pohled na vývoj jejich tvorby napříč generacemi. V sobotu můžete návštěvu spojit také s farmářskými a řemeslnými trhy a pohádkou pro děti v muzeu.
1: Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikne od ledna nový ústav archeologie, ústav asijských studií a také společné pracoviště pro muzikologii, divadelní a filmová studia. Rozhodl o tom akademický senát, který schválil 3 ze 4 navrhovaných změn. Nepodpořil sloučení katedry pedagogiky s katedrou andragogiky a personálního řízení. Studenti a někteří akademici sloučení kritizovali s tím, že by mohlo ohrozit budoucnost andragogiky a jejich studijních programů. Vedení fakulty tak bude znovu řešit budoucnost obou pracovišť. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září, při kterých zemřelo přes 3000 lidí, dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. Teroristický útok výrazně ovlivnil světovou politiku.

0: politiku i ekonomiku. Spojené státy reagovaly vyhlášením války proti terorismu. Mnoho dalších zemí posílilo protiteroristickou legislativu a rozšířilo pravomoci svých bezpečnostních a zpravodajských složek. Sport. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů porážkou v Edenu, podlehli na úvod hlavní fáze soutěže s francouzským Lens 2-3. Časovku tři dny před koncem cyklistické Vuelty vyhrál Švýcar King. Lídrem zůstává i po 18. etapě Španěl Mas, který má před druhým Slovincem Rogličem náskok přes minutu a půl. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť. Během odpoledne a večer oblačnosti ubyde. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Uzavřena je silnice v obci Volduchy na Rokycansku od obce Osek. Objížďka je značená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ani v dnešním dobrém ránu nebude chybět sport. Podíváme se na plány Mládežnické akademie házenkářů plzeňského talentu. Každopádně ještě předtím vám Petr Jungmann nabídne kalendárium. Která událost dneska zabere značnou část této rubriky, to je na snadě. Stačí říct, že je dneska 11. září.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
4: 5:05, zpívá vám Víra Martinová. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Plzeň. Malý.

0: Je 6 hodin a 11 minut. Máme pro vás kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: O tomto víkendu proběhnou oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. Naši dnešní hosté nám vysvětlí, co tento zápis znamená, co za 5 let městům přinesl a kam se můžou posluchači během celého víkendu vydat. Hosty našeho přímého přenosu budou Zuzana Stejská, Pavla Frajze a Lada Pekárková. Jaká budoucnost čeká tři západočeská lázeňská města? Co znamená být na seznamu světového dědictví? A jaký program oslav organizátoři připravili? Všechno se dozvíte. Poslouchejte krátce po 10. hodině. Teď máme 6 hodin a 14 minut. Za chvilku informace o dnešním počasí.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: plzeňském kraji je aktuálně zataženo nebo skoro zataženo s teplotami mezi 9 a 12 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Dneska bude oblačno až zataženo, na Šumavě se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo slabý občasný déšť, později odpoledne a večer bude oblačnosti přechodně ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, slabý západní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Pátek 11. září na hodinách 6 hodin a 21 minut. Talent Plzeň pokračuje v systematickém budování své mládežnické házenkářské akademie. Do nové sezóny vstupuje s posíleným trenérským a odborným týmem, novým systémem péče o mladé hráče. Svůj vzor přitom vidí akademie podle bývalého reprezentanta Karla Nocera na severu Evropy, v zemi mistrů Evropy, Dánů.
1: My vidíme ty nejlepší akademie v Evropě. Pojďme jenom k té nejlepší, což je GOG v Dánsku, jo, z kterého možná tam na to lidi uvidí nejvíc. Teď, když jste viděli poslední finále letošního mistrovství Evropy, tak na tom hřišti, když slavili ten titul tam, tak jich tam bylo 9. Jo, včetně tý největších hvězdy Matyase Gitzla.
2: Vysvětluje bývalý reprezentant Karel Nocar, proč právě dánská akademie GOG Handbold, fungující od roku 2012, je vzorem pro tu plzeňskou.
1: Tam je akademie s rozpočtem 8,5 milionu euro. Nikdo z dánských týmů, včetně Aalborgu, který hraje Ligu mistrů a byl opakovaně ve Final Four, se tomu neblíží. Jenom Aalborg, abyste věděli, na 7 milionech euro.
2: Nastiňuje Karel Nocar finanční podmínky, ve kterých v Dánsku cepují nejlepší házenkáře světa. Zásadní pro fungování vyhlášené akademie na severu Evropy jsou přitom tři pilíře.
1: Pro ně je důležitý jejich socio, to, jaký mají vlastně vztahy s těma ostatníma, aby z toho vyrůstali kvalitní lidi pro tu jejich společnost. Druhé je škola, protože většina to nahoru nedostane, ale dostanou ty správné hodnoty. A třetí je házená. Vytvořit takový prostředí, aby ty, co mají v sobě ty věci, jako je soutěživost, chtějí se dostat daleko, tak prostě, aby se daleko dostali. A daří se jim to. Jo? Můžeme se podívat hráči, kteří jsou teď v těch nejlepších týmech po světě a kteří jsou z GOG, tak je to jasné.
2: Plzeň patří v Česku mezi bašty házené a dodavatele hráčů do mládežnických reprezentací. Akademie má ale mladé házenkáře posunout ještě na vyšší úroveň.
1: Je naším cílem pomoct těm hráčům, aby oni hráli na vhodně větším standardu. A to znamená to, aby ty hráče jsme jednak dostali nebo pomohli jim dostat se do kvalitních klubů a soutěží a zároveň, aby jsme vhodně víc byli konkurenceschopní právě na úrovni reprezentací v tom mezinárodním prostředí. Takže tohle je asi cílem.
2: Házenkářská akademie v Plzni se věnuje kategoriím U19, U17 a U15. Trenér A týmu Petr Štochl věří, že talentovaní hráči nebudou předčasně utíkat do zahraničí.
3: Pakliže bude tak funkční, jak chceme, nebo sebe posouvat tou cestou, kterou chceme, budou chtít ty hráči být tady v té akademii a až platit. A že nebudou utíkat dřív do jiných klubů v Čechách nebo v cizině, protože tam dostanou diametrálně odlišnou přípravu. My se pokusíme, nebo chceme se pokusit vytvořit tady co nejlepší podmínky pro to, aby jsme po dobu, co mají ty hráči věk na to, aby byli v těch kategoriích, tak aby jsme měli co možná nejlepší přípravu a připravili co nejlépe na to zahraničí, což v podstatě zmiňoval Karel tou větou o úrovni standardu jejich hry.
2: Myslí si Petr Štochl, ambicí akademie je také ještě více propojit vlastní rozvoj se spoluprací napříč házenou v plzeňském kraji. Jedním z prvních symbolů této cesty bude Superden házené, který se uskuteční v sobotu 26. září v hale Lokomotivy na Slovanech. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň začne jednat o změně územního plánu v lokalitě Nová hospoda. Soukromý veterinář tam chce vybudovat veterinární pohotovost, která by ošetřovala většinu chovaných zvířat, včetně koní. Pohotovost chce postavit na svém pozemku, kde to zatím neumožňuje územní plán. Zastupitelé proto souhlasí, aby město začalo připravovat jeho změnu. Společnost J-Tect na pražských polích v Plzni postupně opustí zhruba 300 lidí. Důvodem je přesun výroby. Podnik nabídl odcházejícím pracovníkům zvýšené odstupné a pro jejich další uplatnění spolupracuje s okolními firmami i úřadem práce. Potvrdila to ředitelka krajské pobočky úřadu Pavla Janovská. Městská policie bude dnes v Plzni značit jízdní kola syntetickou DNA u hráze Velkého Boleveckého rybníka. Označená kola zároveň registrují v mezinárodní databázi. Speciální lak s mikrotečkami usnadní najít majitele odcizeného kola. Akce se koná od 14 do 17 hodin. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy dnes začínají v Mariánských lázních. Pokračovat budou v sobotu v Karlových Varech a v neděli ve Františkových lázních. Program nabídne odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů. Poslanci by dnes měli schvalovat rychlejší povolování, ale taky rušení pobytu cizinců v Česku. Je to součástí vládního návrhu cizineckého zákona, který ve sněmovně míří do třetího čtení. Zrychlení procesu má pomoct digitální informační systém. Cílem je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z Hnutí ANO vytvořit modernější a efektivnější systém. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů porážkou. V Edenu podlehli na úvod hlavní fáze soutěže s francouzským Lens 2-3. Časovku 3 dny před koncem cyklistické Vuelty vyhrál Švýcar King. Lídrem zůstává i po 18. etapě Španěl Mas, který má před druhým Slovincem Rogličem náskok přes 1,5 minuty. A ještě počasí. Dnes čekejte oblačno až zataženo. Na Šumavě ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť. Během odpoledne a večer oblačno ubyde. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 28. kilometru u Bavorině ve směru na Prahu dejte pozor na nehodu 2 osobních aut. Neprůjezdný je levý jízdní pruh. A dále na dálnici D5 na 62. kilometru u Rokycan ve směru na Prahu stojí odstavený kamion. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a kolega Patrik Rozehnal řeknou, jaké zdravotní neduhy budou dneska po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě. Zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: A

0: Nutno říct, že Heleně Vondráčkové by měl někdo seřídit hodiny, neboť pátá odbyla už před hodinou a 39 minutami. Přejeme vám hezké ráno. Po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat. Hezké ráno.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz anebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: No a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a počkejte si taky na předpověď počasí.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňští meteorologové na dnešek předpovídají velkou oblačnost. Pojďte si poslechnout podrobnosti.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji bude oblačno až zataženo, na Šumavě se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo slabý občasný déšť, později odpoledne a večer bude oblačnosti přechodně ubývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Slabý západní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 47 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlijáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na dálnici D5 dnes začíná příprava na opravu úseku mezi 88. a 94. kilometrem. Japonský výrobce autodílů v Plzni propustí polovinu z 600 zaměstnanců. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Petra Broučková. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Mezi 88. a 94. kilometrem zahajuje ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci vozovky. Od víkendu bude provoz vedený v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem a od pondělí začne oprava levé poloviny dálnice. Ve směru na Plzeň zůstane otevřený jeden pruh a ve směru na Rozvadov pak 2. Další informace doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Dálnice D5 mezi Plzní a Rozvadovem patří k nejstarším v České republice, alespoň pokud jde o povrch. Zároveň se na stavu dálnice projevuje vysoké zatížení především kamionovou transitní dopravou a některé úseky se nacházejí už na hranici své technické životnosti. Celá trasa mezi Plzní a Rozvadovem proto v posledních letech prochází postupnou kompletní rekonstrukcí.
3: Společnost JTECT na Borských polích v Plzni postupně opustí zhruba 300 lidí. Důvodem je přesun výroby do zahraničních závodů v rámci restrukturalizace japonského koncernu. Podnik nabídl odcházejícím pracovníkům zvýšené odstupné a pro jejich další uplatnění spolupracuje s okolními firmami i úřadem práce. Pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce Pavla Janovská.
5: Pracoviště úřadu práce Plzeň město je od začátku v kontaktu se společností a současně komunikuje s dalšími zaměstnavateli v regionu, kteří již projevili zájem o pracovníky dotčené plánovaným propouštěním. Zaměstnanci tak budou mít k dispozici informace o možnostech dalšího pracovního uplatnění ještě před skončením pracovního poměru.
3: Současná vláda zatím neplánuje navyšovat výdaje na obranu na 5% HDP. Cíl 3,5% na obranu a 1,5% na související výdaje přijaly členské státy Severoatlantické aliance předloni. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nereálné, aby Česko tento závazek v roce 2035 splnilo. Opoziční zástupci to kritizují. Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN navíc stále není známá nová podoba koncepce výstavby armády České republiky.
6: Mě zarazilo to, že pan minister vytváří koncepci 2040, ale my vidíme, že on není schopný kvačer dodat na tož, aby dodrželi rámec financování. A pokud se budeme bavit o tom, že jeden rok se řekne, že 2% budou, pak že nebudou, to je právě obrovská chyba, že armáda neví, s čím může počítat.
3: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že ji dokončí v říjnu po schválení návrhu rozpočtu na příští rok vládou. Sport. Fotbalisté pražské Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli s francouzským Lens 2-3. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se utkají Sabalenková z Běloruska a Rybakinová z Kazachstánu. Obě si v semifinále poradili s domácími hráčkami. Sabalenková v New Yorku přehrála ve dvou sadách Pegulovou, Rybakinová porazila po obratu 2-1 na sety Goffovou.

0: počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť. Během odpoledne a večer oblačnosti ubude. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 28. kilometru u Bavorině ve směru na Prahu probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Neprůjezdný je levý jízdní pruh. A dále na dálnici D5 na 62. kilometru u Rokycan ve směru na Prahu stojí odstavený kamion. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Vyzkoušet si práci archeologů, číst z rentgenových snímků nebo se naučit základy resuscitace můžou dneska lidé v Plzni na náměstí Republiky. Od ní se Západočeskou univerzitou budeme mluvit za chvilku, no a počkejte si taky na děti v rubrice Ahoj rádio. Dneska je pátek s datem 11. září, na hodinách máme 5 minut po 7. hodině.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Kteří lidé podle vás berou drogy? Za chvilku se zeptáme dětí v rubrice Ahoj rádio. Droga. Je to jako droga, kluci, říká Toník ve školce. Tohle každý zažít musí. Já tak toužím po holce. Toník dlouho loví kačku. Má vše, co chce od ženy. Buď půjde na odvykačku, nebo se s ní ožení.

0: Jací lidé podle vás berou drogy?
1: Zloději.
2: Vrahové.
3: Cikáni.
4: Nevychovaní děti.
5: Bezdomovci.
6: Opilci.
7: Pytláci.
8: Postižení.
9: Přitají se mi feťace a můžou to být lidi úplně normální, akorát co na nich závislí.
10: Ahoj, rádio!
11: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut už si slovo bere meteorolog Josef Cink, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Tak hezké dobré ráno. Tak nad plzeňským krajem se nám udržuje zvětšená oblačnost. Máme zataženo nebo skoro zataženo na krajním východě a na sušické části Šumavy. Tam se vyskytují i slabé občasné srážky. No a teploty ty se pohybují v těchto chvílích většinou mezi 10 až 12 stupni Celsia.
1: Jaký vývoj přijde přes den?
2: Tak počasí u nás částečně ovlivňuje frontální vlna, která se teda během dne bude jen velice pozvolna odsouvat dále k východu. Více té oblačnosti nás čeká v tom dnešním úvodu. Ráno dopoledne zůstane většinou tedy zataženo nebo skoro zataženo. Ojediněle se mohou z této zvětšené oblačnosti především tedy na krajním východě a na Šumavě, na Sušicku vyskytovat i slabší, slabé přehánky. Během dopoledne budou ty případné srážky ustávat a odpoledne by mělo docházet spíše jen na takovému částečnému ubývání oblačnosti, a to hlavně na krajním západě a jeho západě, kde by se mohlo odpoledne možná trošku proklubat i trošku slunečních paprsků. No a teploty, ty nám vystoupí v odpoledních hodinách z těch stávajících hodnot na 18 až 21. V 1000 metrech na horách tam očekáváme maxima kolem 14. No a vítr pované pouze slabý, proměnlivý, s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: No a víkend probereme v příští hodině. Těšíme se na slyšenou.
2: Se těšit, hezký den, naslyšenou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7:21 náměstí Republiky v Plzni dneska zaplní stánky Západočeské univerzity. Na 20. ročník dne se Západočeskou univerzitou můžou lidé přijít od 8 do 18 hodin a prohlédnout si různé expozice. Program připravilo všech 9 fakult a na své si přijdou různé věkové kategorie. O dni se Západočeskou univerzitou si právě teď budu povídat s organizátorkou Markétou Koreckou. Přeji vám hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Předpokládám, že s ohledem na to, že akce začíná v 8, už jste na místě, všechno stojí, všechno je v pořádku?
1: Ano, jsme na místě, stavíme a vypadá, že v 8 budeme připraveni.
0: Podle stránek univerzity se lidé můžou těšit na interaktivní stanoviště, tak nám trošku prosím přibližte alespoň některá z nich.
1: Ano, těch je opravdu hodně, právě na tom je naše akce postavená. Nechceme, aby se lidé jen dívali, ale aby se taky vědu sami vyzkoušeli. Můžou si třeba vzít do ruky termokameru, sledovat teplné jevy v reálném čase, vyzkoušet si ovládání modelu věžového jeřábu nebo se podívat, co všechno dokážou chytré textilie. Myslím si, že zajímavé i stanoviště zdravotnických oborů, kde si můžou změřit tlak nebo si pod UV lampu ověřit, jak dobře si myjou ruce. A kdo má rád hlavolamy, může se pustit do matematické stopovačky nebo různých logických her. Celkem na náměstí máme zhruba 40 stanovišť, takže určitě každý si tam najde to své.
0: Nebude tam člověk s hlavolamem od 8 do 18?
1: Myslím si, že ne.
0: Každopádně, jestli mám dobré informace, tak zájemci uvidí i napínavý souboj robotů. Jak ten bude probíhat?
1: Přesně tak. Je to jedna z atrakcí, u které si myslíme, že se zastaví opravdu děti i dospělí. Půjde o souboj robotických tanků. Ty mají infračervená děla a senzory, které zaznamenávají zásahy. Takže proti sobě nastoupí dva roboti a návštěvníci uvidí skutečnou malou takovou sci-fi bitvu. A pokud si někdo nechce jen sednout do role diváka, na místě si bude moct i robotickou technologii vyzkoušet.
0: Nedej bože, kdyby sprchlo, jsou ti roboti vodě odolní?
1: To bohužel nejsou a pršet určitě nebude.
0: Držíme palce. Zabaví se lidé skoro všech věkových kategorií. Ve stánku celoživotního vzdělávání bude například program pro dospělé. Co tam lidé uvidí nebo si dokonce vyzkouší?
1: Ano, na stánek celoživotního vzdělávání se dospělí mohou přijít zeptat na možnosti studia, jak pro své děti, tak hlavně i pro sebe. Od loňského roku totiž máme na univerzitě mimořádné studium, kdy kdokoliv, kdo má zájem o náš vyučovací předmět, může chodit na klasické přednášky se studenty, plní vlastně stejné povinnosti, zkoušky, zápočty a na konci dostane certifikát, který se mu může hodit jak do práce, tak jenom tak pro radost. Takže i nabídku pro veřejnost na dní Západočeské univerzity rádi představíme.
0: No a logicky se v závěru musím naopak zeptat na to, na co nalákáte dětské návštěvníky.
1: Děti bych určitě nechala, aby si prošli celé náměstí, protože těch možností je tady opravdu hodně. Mohou se podívat na fyzikální pokusy s tekutým dusíkem, vákuem nebo teslovým transformátorem. Na jiném stanovišti si zase mohou postavit a naprogramovat jednoduchého robota nebo si prohlédnout, jak funguje 3D tisk. A máme i věci, které jsou trošku méně technické. Mohou se třeba pod mikroskopem podívat na život v kapce vody, nebo si vyzkoušet archeologické metody, či si zahrát počítačové hry.
0: Den se Západočeskou univerzitou dnes na náměstí Republiky v Plzni v čase mezi 8 a 18 hodinou. Zvala nás Markéta Korecká. Děkujeme za to. Naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňští zastupitelé schválili podmínky pro výtvarně sochařskou soutěž na zhotovení sochy generála Petna. Ta bude součástí připravovaného muzea Petn Loss Museum v domě na Klatovské třídě číslo 19. Jednou z podmínek soutěže je podle informací města například to, že součástí sochy bude i generálův pes. Český rozhlas Plzeň připravuje tradiční turistický pochod rozhlasová 25. Start a cíl budou zítra před budovou na náměstí Míru. Pro zájemce jsou připraveny dvě známé trasy kolem přehrady České údolí. Zaregistrovat se lidé mohou před rozhlasem od 8 do 10 hodin. Každý dostane mapu a účastnický list. Města a obce na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje se připravují na úbytek podzemních pramenů vody. Plánují proto propojit obecní vodovody a díky tomu využijí volné kapacity zdrojů v chráněné krajinné oblasti Brdy. Na moštování v Klatovech se lidé musí předem objednat. Moštárna je v provozu každou sobotu. Kvůli rekonstrukci přilehlé ulice se ale provoz koordinuje pomocí objednávek. Díky nim se lidé dozvědí, kdy a kudy mají v daný termín do moštárny přijet, uvedla předsedkyně klatovských zahrádkářů Olga Kalčíková. Česko si dnes připomíná 75. výročí útěku na západ, známého jako Vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů 11. září 1951 unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Komunistický režim akci označil za terorismus a začal pronásledovat příbuzné a známé únosců. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru ve Španělsku, druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku v závodě i v celkovém pořadí předčila francouzka Della Susová. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák, polepšil si tím na konečné 9. místo v disciplíně. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť. Během odpoledne a večer oblačnosti ubyde, teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na 62. kilometru u Rokycan ve směru na Prahu stojí odstavený kamion. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ohlédnutí za zlatým hetrikem příchovických házenkářů, nová světelná tabule pro domažlický zimák a rozhlasové pozvánky na víkend. To je náplň dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za

0: Dámou přítele jsme dovýskali v 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Druhé letošní číslo Příchovických novin je z velké části oslavou titulu Mistr České republiky v národní házené, který po třetí v řadě vybojovali národní házenkáři TJ Příchovice. Dočtete se, jaká byla cesta za zlatým hetrikem, i to, že v našem vysílání zazněla památná věta kapitána Ondry Hošťálka: Příchovice jsou hlavní město národní házené. Nechybí pozvánka na sezónu podzim 2026. Na zhruba 900 tisíc korun byly vyčísleny náklady na novou LED světelnou tabuli pro zimní stadion v Domažlicích. Zařízení s rozsáhlým příslušenstvím poslouží i při lednové zimní olympiádě dětí a mládeže, jejíž hokejové zápasy budou Domažlice hostit. Dosavadní 18 let stará tabule už nevyhovovala aktuálním požadavkům pro konání sportovních akcí na stadionu. Podrobnosti přináší domažlický zpravodaj. Na našem webu plzeň.rozhlas.cz jako vždycky v závěru pracovního týdne najdete tipy na víkend. Tentokrát zveme například na rozhlasovou 25, Bolevecké vinobraní, akci Hrdinové Plzně nebo Den otevřených dveří zámku Březina.

0: Tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Máme 7 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno až zataženo, na Šumavě se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo slabý občasný déšť, později odpoledne a večer bude oblačnosti přechodně ubývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách by mělo být do 17 stupňů Celsia, slabý západní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Sbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Sbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: bouřlivá 30. léta minulého století. Nad Evropou se vznáší nebezpečí druhého válečného konfliktu během 20 let. Český mladík vstupuje ve Francii do cizinecké ligie s představou, že v případě potřeby přijde bránit rodnou zemi. Výcvikové podmínky jej zavedou do osamělé pevnosti na Sahaře, nesnesitelná vedra, nekonečná žízeň a všude jen písek a velící důstojníci s bůhví jakou minulostí. Pojďte si zahrát o audioknihu s románem Pevnost v poušti autora Filipa Janského, čte David Novotný a s touto nahrávkou můžete strávit krásných 10 hodin a 55 minut. Nahrávka je právě teď k dispozici na lince 221 554 222 a ještě bych měl dodat, že ji vydalo nakladatelství Tebenas. Nejznámějším románem Filipa Janského jsou bez pochyby Nebeští jezdci o životě českých bombardovacích letců ve Velké Británii za druhé světové války. Patrně znáte i filmovou verzi ze 60. let. Každopádně Filip Janský je literární pseudonym. Spisovatel byl občanským jménem buď Richard Husman, Rudolf Kotvička a nebo Robert Nuzník. Tak se nám ozvěte na čísle 221 554 222. To byla rychlost. Přeju vám hezké ráno. Kdo tam je?
1: Jardo.
0: Jardo, zdravím vás. Slyším dobře, na cestách někde?
1: Zdravím vás, já.
0: Pardon, jste na cestě někde?
1: Jo, sedím za volantem.
0: Sedíte za volantem. Dobře, dojďte do cíle, jenom nám řekněte, jak to na silnicích Plzeňského kraje aktuálně vypadá.
1: Zatím dobrý, policejti někde.
0: Bezva. Tady u mě je připravena fanfára, ale bude to pouze za správnou odpověď na soutěžní otázku. Tak co jste si vybral?
1: Zkusím Cčko.
0: Cčko, Robert Nuzník. No, chvilku mi to trvalo, než jsem si to jméno vymyslel.
1: Nic se neděje.
0: Šťastnou cestu, děkujeme za telefonát, teď se vám daří. Naschledanou. Linka do studia stále stejná, 221 554 222, ale vy to moc dobře víte, dobrý den. Haló. Povídáte si se mnou? Nepovídáte, tak je mi líto. Tak musíme přivítat okamžitě někoho dalšího. Vám přeju hezké ráno a už se ptám, koho tam máme. Dobrý den.
2: Halo, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
2: Pavel.
0: Pavel?
2: Ano.
0: Tak, Pavle, zkuste to.
2: No já zkusím tu první možnost.
0: Richard Husman. Aha. Rudolf Kotvička mi tady zůstává a to zcela správně. Tak kdy si myslíte, že si na tu nahrávku vyšetříte 10 hodin a 55 minut?
2: No nevím, já mám teď od vás ještě dvě jiný, který mám rozposlouchaný.
0: Takže je to na etapy?
2: Ano.
0: Kolik tak obvykle dáte v kuse, jestli to není příliš osobní otázka?
2: Teď jsem poslouchal takový příběhy, bylo tam 9 příběhů a to byl 1,5 hodiny, takže třeba 2 jsem poslouchal.
0: Tak a v tuto chvíli uslyšíte román Pevnost v poušti v interpretaci Davida Novotného, ať je to hezký poslech. Gratuluju, naschledanou.
2: Já to většinou poslouchám ve vaně.
0: Tak, rychle napustit a šup na to. Mějte se moc hezky, gratuluju, naschledanou.
2: Děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dvě trasy nabídne zítra zájemcům tradiční turistický pochod rozhlasová 25. Před 75 lety projel z Československa na západ takzvaný vlak svobody. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Pěkný pátek u zpráv přeje Petra Broučková. Český rozhlas Plzeň zítra pořádá tradiční turistický pochod rozhlasová 25. Start a cíl je před budovou Českého rozhlasu na náměstí Míru. Pro zájemce jsou připraveny dvě známé trasy. Registrace účastníků se bude konat od 8 do 10 hodin. Každý obdrží mapu trasy podle vlastního výběru a účastnický list.
4: Obě trasy vedou kolem přehrady České údolí. Delší měří 25 kilometrů a zavede lidi k nedaleké Nové Vsi a dál po lávce Járy Cimrmana překročí řeku Radbůzu. Kontrolní stanoviště bude u areálu Škodalent a v cíli čeká na účastníky tradiční opékání špekáčků. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
2: Lidé v Plzni najdou nově informace o třídění odpadu a svozu odpadových nádob přímo v mobilní aplikaci Tuta Plzeň a na stejnojmenném webu. Nová Dlaždice s názvem Čistá Plzeň nabízí mapu stanovišť separovaného odpadu, včetně termínů nejbližších svozů, přehled a umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad i možnost dohledat svoz konkrétní odpadové nádoby. Tuta Plzeň tak dál rozšiřuje nabídku informací a služeb, které mají lidem usnadnit každodenní život ve městě. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Dnes je to 75 let, co státní hranice mezi Československem a západním Německem přejel takzvaný vlak svobody. Tři muži se tehdy z komunistické země chtěli dostat i spolu s rodinami. Unesli proto vlak, který jel z Chebu do Aše. Tam ale nezastavil a pokračoval až za hranici. Ve vlaku bylo celkem 110 cestujících. Většina z nich o únosu předem nevěděla a následně se vrátila zpět do Československa, říká historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous.
5: I lidé, kteří se vraceli potom ze Spolkové republiky Německo, těch více jak 70 lidí, tak byli podrobeni dohledu, výslechům, někdy tam docházelo i k opakovanému nějakému nátlaku, řada z nich se účastnila určitých propagandistických vystoupení.
2: Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo několik lidí a další jsou zranění. Informovala o tom tamní policie. Vozidlo havarovalo včera večer v kantonu Graubünden, nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií. Autobus tam najel do svodidla a spadl ze silnice na bok. Podle úřadů cestu organizovala nizozemská společnost a cestující byli z většiny Nizozemci.
6: Sport.
2: První den nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se dnes představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále. Kladiváře Volodymyra Myslivčuka čeká rovnou boj o medaile. O víkendu bude v Maďarsku startovat i výškař Jan Štefela.
6: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť. Během odpoledne a večer oblačnosti ubyde. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Fouká slabý západní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 150. kilometru.

0: kilometrů před hraničním přejezdem do Německa je uzavřen levý jízdní pruh z důvodu údržby silnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
2: Hana Zagorová a Petr Rezek spolu naspívali mnohé duety, každopádně teď je uslyšíme samostatně. No a víte, jak velký je Tichý oceán? To se zase dozvíte z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Za chviličku s Martinem Písaříkem. Na hodinách 5 minut po 8.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezký pátek, máme 8 hodin a skoro 17 minut. Vejminek v selských obydlích sloužil jako prostor pro prarodiče. Věděli jste ale, že za tímto vejminkem byl ještě pokoj, kde byla dívka, kterou prarodiče hlídali? Za chvilku řekneme víc. Počasí. V plzeňském kraji dneska bude oblačno až zataženo, na Šumavě se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo slabý občasný déšť, později odpoledne a večer bude oblačnosti přechodně ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, k tomu slabý západní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A jestli vás zajímá, jaký bude víkend, buďte s námi ve 8:45.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pokud znáte plzeňský selský statek u Matoušů, tak vám asi neuniklo, že už pár měsíců nese statek jiný název. Teď ho najdete pod názvem Muzeum v přírodě Plzeň-Bolevec. A právě tomuto objektu je věnován dnešní turistický tip. Teď pro vás máme krátkou ukázku z reportáže kolegyně Anděly Blaškové, abyste se na celou odpolední reportáž hezky naladili.
1: A my jsme teď nakoukli do takové malé místnosti, ta navazuje na pokoj, kde byl statkář, který dožíval.
2: Vy se díváte do malé místnosti právě za tím vejminkem, kde bydleli ty prarodiče. A my tomu říkáme i také pokoj u dcerky, protože tady bydleli jenom dívky, holky, a prarodiče je hlídali, protože ten statek byl bohatý. Ty sňatky byly ve velké většině případů domlouvány a ty holky tady byly hlídány, protože kdyby utekly a něco se stalo, tak i ty majetky by se rozdrobily. Takže proto vlastně hlídali prarodiče, to byla první kontrola, a druhá potom bylo to zamřížované okno. Když si vzpomeneme na nějaké hezké písničky lidové, tak ty lidové písničky jsou plné moudrosti a dokládají ten život našich předků. A třeba taková je právě Neťukej, neťukej, naši ještě neleží, tak to je přesně.
0: Celý turistický tip si nenechte ujít v našem vysílání krátce po 14:30 odpoledne. Za chvilku další zprávy a s nimi Petra Broučková.
3: Český rozhlas Plzeň.

Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeň začne jednat o změně územního plánu v lokalitě Nová hospoda. Soukromý veterinář tam chce vybudovat veterinární pohotovost, která by ošetřovala většinu chovaných zvířat, včetně koní. Pohotovost chce postavit na svém pozemku, kde to zatím neumožňuje územní plán. Zastupitelé proto souhlasí, aby město začalo připravovat jeho změnu. Společnost J-Tect na Borských polích v Plzni postupně opustí zhruba 300 lidí. Důvodem je přesun výroby. Podnik nabídl odcházejícím pracovníkům zvýšené odstupné a pro jejich další uplatnění spolupracuje s okolními firmami i úřadem práce. Potvrdila to ředitelka krajské pobočky úřadu Pavla Janovská. Městská policie bude dnes v Plzni značit jízdní kola syntetickou DNA u hráze velkého boleveckého rybníka. Označená kola zároveň registrují v mezinárodní databázi. Speciální lak s mikrotečkami usnadní najít majitele odcizeného kola. Akce se koná od 14 do 17 hodin. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy dnes začínají v Mariánských Lázních, pokračovat budou v sobotu v Karlových Varech a v neděli ve Františkových Lázních. Program nabídne odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů. První den nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se dnes představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále. Kladiváře Volodymyra Myslivčuka čeká rovnou boj o finále. O víkendu bude v Maďarsku startovat i výškař Jan Štefela. A ještě počasí. Dnes čekejte oblačno až zataženo. Na Šumavě ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť. Během odpoledne a večer oblačnosti ubyde. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku v ulici Starý dvůr dejte pozor na nehodu. Na dálnici D5 na 14. kilometru u vráže ve směru na Prahu se na vozovce pohybuje pes. Projíždějte opatrně. A na dálnici D5 mezi 110. až 106. kilometrem ve směru na Plzeň se tvoří kolona. Přejeme všem řidičům cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Až se nevěrník dostane do nebe, zúčtují tam si jeho hříchy a postihne to jeho vozový park. Ve vtipech je totiž možné úplně všechno. Ten, který jsme našli v archivu, si za chvilku poslechněte v podání Ladislava Županiče.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: 8 hodin a skoro 40 minut, následující nahrávce z archivu našich zábavných pořadů nic podstatného nechybí. Najdete v ní humor i smích a potlesk publika, a to jako reakci na vtip, který nám před lety vyprávěl herec Ladislav Županič.
1: Jak přijde pán do nebe a vítá ho svatý Petr a říká, tak co? Co manželství? Jaký jsi byl v manželství? Byl jsi věrný své ženě? Říká, no svatý Petře, nebyl. No jak si, no hodně, mě se ženský strašně líbili. Tak nějak jsem měl s nima maléry a jako nebyl jsem věrný. Říká, vidíš, tak teď dostaneš takový odlučený Fiata 500 a za trest budeš s tím Fiatkou takhle jezdit pořád dokola. Přijde další a svatý Petr říká, tak co? Jak ty jsi byl věrný? Já jsem byl, manžel se za mnou jenom dvakrát, ale to nebylo nic, ale jako jinak jsem byl věrný. No ale nebyl. Tak tady máš takový odlučenýho Volkswagena a budeš tady jezdit za trest pořád dokola. Přijde takový třetí a říká, tak co, jak ty? Já jsem celý život miloval svoji ženu. Celý život jsem ji miloval, nikdy jsem ji nezahnul, nikdy jsem nebyl nevěrný. Já krásný manželství, říká, no to se mi líbí. Tady máš takovou nádhernou limuzínu a s tím budeš si jezdit po tom nebi, je to klimatizovaný všechno. A tak všichni takhle dělají ten trest a pak se setkají tam na nebi u stolu a pijou ten nektar. A teď ten, co byl věrný celý život, tak tam sedí takhle zasmušilý a nic neříká. A mu říká, co ti je? A nic. No tak co ti je? Ale potkal jsem tady svoji ženu. Jezdí na kole.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: Hlásí se plzeňská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu, jmenovitě meteorolog Josef Cink, kterého se ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Tak dobrý den, nad Plzeňským krajem se nám udržuje stále zvětšená oblačnost, je zataženo nebo skoro zataženo, no a teploty ty se nám pohybují v těchto chvílích většinou mezi 10 až 13, na horách pak mezi 8 až 10 stupni Celsia.
1: Podle těchto not bude hrát den i v příštích hodinách?
2: Tak více oblačnosti nás čeká v dnešním úvodu. Dopoledne bude převládat stále tedy ještě ten stávající stav, to znamená zataženo nebo skoro zataženo. A na krajním východě a na Šumavě, zejména pak na Sušicku, se zpočátku může vyskytovat ještě i nějaký slabý občasný dešť nebo přehánky. Během dopoledne zde srážky ale ustanou a odpoledne se oblačnost začne na některých místech částečně protrhávat. Převládat ale bude stále spíše ta zvětšená oblačnost. Výjimkou může být krajní západ a jeho západ, kde by se odpoledne mohlo na chvíli proklubat i trošku více těch slunečních paprsků. No a teploty ty nám vystoupí odpoledne na 18 až 21, no a vítr ten povane dnes pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Co se nám bude klubat o víkendu?
2: Tak více oblačnosti a srážek nás čeká během neděle. Zítra tedy v sobotu nás čeká ráno a zpočátku dopoledne přechodně méně oblačnosti. Na chvíli se opět ukáže i sluníčko. Během dopoledne se ale na obloze opět začne tvořit kupovitá oblačnost a s tou nám začne převládat postupně takový oblačný charakter počasí a ojedněli by se na některých místech mohly z této oblačnosti vytvořit i slabší přehánky, a to hlavně na horách. No a ranní teploty zítra 11 až 8, ty odpolední vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, no a v neděli nám zůstane už zvětšená oblačnost po většinu dne, převažovat bude zataženo nebo skoro zataženo, no a během dne se pak na většině území přidá déšť nebo přehánky, a to hlavně odpoledne a večer. No a ranní teploty v neděli 13-10 a ty nejvyšší denní pak 19 až 22 stupňů.
1: A my už jenom děkujeme, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že nedaleko Šťáhlav na Plzeňsku najdeme na strmé skále zříceninu hradu Lopata? Byl založen zřejmě mezi lety 1367 až 1377 heřmanem z Litic. Do současnosti se z hradu mnoho nedochovalo, ale místo je pořád velmi působivé. Na vrcholu skály je panel s kresbou, která naznačuje, jak asi hrad vypadal.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň zahájí jednání o změně územního plánu v části Nová Hospoda. Město tam chce umožnit vznik veterinární pohotovosti. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Kafku. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Hezké páteční dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Plzeň začne jednat o změně územního plánu v lokalitě Nová Hospoda. Soukromý veterinář tam chce vybudovat non-stop veterinární pohotovost. Ta by ošetřovala většinu běžně chovaných zvířat, včetně koní. Veterinář chce pohotovost postavit na svém pozemku, kde to ale zatím neumožňuje územní plán. Plzeňští zastupitelé proto souhlasí, aby město začalo připravovat jeho změnu. Co se bude dít dál, popsal ředitel plzeňského útvaru koncepce a rozvoje Jaroslav Holler.
2: Následovat bude standardní proces zpracování návrhu změny, proběhne společné jednání s těmi dotčenými orgány, veřejné projednání a všechny případné připomínky musí být vypořádány a pak teprve se bude ten návrh předkládat znovu zastupitelstvu ke schválení.
0: Jednání může trvat půl roku až rok. Veterinární pohotovost už několik let v celém Plzeňském kraji chybí. Do opakovaného výběrového řízení, které vyhlásilo hejtmanství, se nikdo nepřihlásil. Dneškem pokračuje Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, který potrvá do 17. září. Festival láká na činohru, hudební, taneční, loutkové i pouliční divadlo. Cílem je představit zahraniční inscenace a konfrontovat s nimi českou profesionální divadelní tvorbu. Podrobnosti najdou zájemci na internetových stránkách festivaldivadlo.cz. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
3: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
0: Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Už dříve ale uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Sport. Čeští volejbalisté budou hrát svůj první zápas na mistrovství Evropy v italské Modeně. Od 16 hodin se utkají s Řeckem.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť. Během odpoledne a večer oblačnosti ubyde. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Fouká slabý západní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku v ulici Starý dvůr dejte pozor na nehodu. Uzavřena je silnice v obci Volduchy na Rokycansku od obce Osek. Objížďka je značená. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je pátek 11. září, všechno nejlepší Denisám k jejich dnešnímu svátku. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Připravili jsme teď pro vás Petra Muka a také Karla Gota a pak už přijde do studia Mirka Kuncmanová se svým dnešním receptem. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: A máme tady Mirku Kuncmanovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dneska to bude zase trochu na sladko a to je dobře, určitě budou mít posluchači radost, že budou mít tip na moučník ke kávě. Tak co to bude?
2: Přesně tak. Já nevím, jestli znáte ten pocit, ale to vás přepadne chuť na něco a nevíte na co.
1: Jo? Já ho znám, ten pocit, ano.
2: Já jsem fakt nevěděla, co si dát a pak mě to blesklo hlavou. Holka, ovoce je stále ještě dost, ovocné koláče jsem letos pekla několikrát, tak co jiného s tím ovocem? No košičky, je to vynikající moučník, který se zdá dost pracný, ale víte, co se říká, že bez práce nejsou koláče, tím pádem ani košičky.
1: Takže to budou ovocné košičky, plněné košičky, jak tomu, kdo asi chce říkat.
2: Přesně tak.
1: A to je vždycky taková krása, když se povedou hezky nazdobí, vypadá to dobře. Skoro bych řekla, že je to slavnostní dezert.
2: Je to tak.
1: Souhlasíte?
2: Ano, souhlasím.
1: Mirko, co budeme potřebovat?
2: Tak si řekneme suroviny na těsto. To budeme potřebovat 250 gramů hladké mouky, 150 gramů másla nebo rostlinného tuku, 50 gramů moučkového cukru, 2 vejce a 0,5 kyprícího prášku do pečiva. Jestliže se rozhodneme pro krém, tak na ten si připravíme 0,5 litru mléka, 2 žloutky, 120 gramů cukru, 2 plné polévkové lžíce bramborového škrobu nebo vanilkového pudinku, 1 polévkovou lžíci hladké mouky, 250 gramů másla, rum a budeme také potřebovat čerstvé nebo kompotované ovoce, eventuálně 250 ml šlehačky. To je to, co jsem říkala, že jestli se rozhodneme pro krém, ale ten krém nemusíme použít a můžeme použít, naplnit ty košičky ušlehanou šlehačkou.
1: Tak já opakuji, suroviny naplněné košičky podle Mirky Kuncmanové, na těsto 250 gramů hladké mouky, 150 gramů másla nebo rostlinného tuku, 50 gramů moučkového cukru, 2 vejce a 0,5 kyprícího prášku do pečiva. Na krém 500 ml mléka, 2 žloutky, 120 gramů cukru, 2 plné polévkové lžíce bramborového škrobu nebo vanilkového pudingu, 1 polévková lžíce hladké mouky, 250 gramů másla, rum a samozřejmě čerstvé nebo kompotované ovoce. A pokud chcete krém vynechat, tak si připravte 250 ml šlehačky. Jak budeme postupovat?
2: Z mouky, do které jsme promíchali kypřící prášek, tuku, cukru a vajec, vypracujeme těsto, které zabalíme do mikrotenové folie a v chladničce necháme asi 1 hodinu stuhnout. Do formiček na košičky vtlačíme vždy malý kousek těsta tak, aby těsto pokrývalo celou vnitřní plochu formičky. Košičky pečeme ve středně vyhřáté troubě při 170 stupních Celsia do růžového zabarvení. Upečené vyklopíme a po vychladnutí je naplníme krémem a vkusně ozdobíme kousky ovoce. Košičky necháme v chladu alespoň 1 hodinu proležet. No a před podáváním je můžeme ještě ozdovit tou šlehačkou, anebo teda místo krému tu šlehačku použijeme. Ještě si řekneme přípravu krému. Do studeného mléka dobře rozkvedláme bramborový škrob nebo puding, mouku, žloutky a 2 lžíce cukru. Za stálého míchání uvaříme kaši, kterou necháme vychladnout. Aby se nevytvořil škraloup, povrch posypeme moučkovým cukrem. Změklé máslo utřeme do pěny se zbylým cukrem a postupně vešleháváme dokonale studenou kaši a podle chuti rum. Ta celková doba přípravy zhruba 2,5 hodiny. Z tohoto množství máme 25 až 50 kusů těch košičků, samozřejmě podle velikosti těch použitých formiček. Ono to tak trošku zavání Vánocemi. Ale představte si, já jsem se bavila se svojí sestřenicí a říkám, budu dělat košičky a ona říká, tak to si mejdlo. Já jsem právě dopekla práci. Takže i v létě si můžeme udělat teda takovouhle chuťovku.
1: Někdy na to prostě přijde chuť.
2: Přesně.
1: Recept už se objevil na našich webových stránkách. Ta vaše verze je tady s jahodami, ano. Ale opravdu se tam dá z toho drobného ovoce dát asi cokoliv.
2: Cokoliv. Ostružiny, maliny, hroznové víno.
1: Kiwi.
2: Kiwi, přesně. Mandarínky. Já si myslím, že tady opravdu se fantazie meze nekladou.
1: Tak a ještě, Mirko, poslední otázka. Vy jste zkušená, prověřená léty kuchařka. Jak pak to udělat, aby z těch formiček nám hezky ty košičky se vyklápěly?
2: Tak teď budu hodně moderní. Já jsem si pořídila silikonové.
1: Takže to je, a to je bez problému.
2: To je bez problému, absolutně bez problému.
1: Mirka Kuncmanová byla ve studiu. Díky za plněné košičky, mějte se hezky a příští týden naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili osvědčenou dvojici Milan Neděla, Felix Holzmann a vyprávění jsme nazvali Astrologie.
2: Tak co, pane Švejnoha?
3: Dobrý den, pane Velíček.
2: Dneska nenadíráte?
3: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
2: A, něco napínavýho?
3: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
2: Astrologie?
3: Jo.
2: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
3: No tak víte. Zrovna takhle to není, víte.
2: Ne?
3: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
2: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
3: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá. Ještě,
4: no jo, poví mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
3: Posaďte se tady a já vám
2: samozřejmě,
3: přečtu.
2: Že je to zajímá. Člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
3: No jo.
2: Poněvadž lidi se neznají, víte. A lidi jsou potvory, vám řeknu.
3: Myslíte?
2: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
5: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
2: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak nějak.
5: To jste, myslím, bík.
2: Cože jsem?
5: Bík, myslím, že budete.
2: Bík, jako bejk, já?
5: No.
2: Tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bok, to už to ne...
5: Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
2: Pana, já?
5: No jo, určitě jste pana.
2: Prosím vás, to už kor, ne. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
5: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
2: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
5: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
2: Ano, jako z dřívejška, že
5: jo? Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
2: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
5: Jo.
2: Smůlu, no podívej si, já jsem například, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
5: No.
2: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
5: No tak to by mohlo být ono.
2: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil,
5: no.
2: Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
5: No tak tohle není zrovna typický příklad.
2: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
5: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
2: No jo, no to je pravda. Mě teď facku jedna smůla za druhou.
5: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
2: Půjčovat nic?
5: No.
2: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
5: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
2: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

zem, zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 2 minuty po 9:30. Evropští výrobci autodílů dál doplácejí na krizi v autoprůmyslu. Plzeňský závod JTECT propustí do jara polovinu ze svých 600 zaměstnanců. Podrobnosti za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. V 16 hodin začíná na open air scéně u Branky představení Baba a holub o mezigeneračním střetu a o tom, co dokáže jedna povedená povidlová buchta. V 17 hodin se pak na stejném místě odehraje klasická pohádka Popelka v neklasické interpretaci česko-slovinských tvůrců. Milovníci hudby můžou vyrazit na koncert altrockového tria Random Choices. Kombinuje rock, funk a pop. V plzeňském Anděl Music Baru představí svoji tvorbu společně s dalšími 2 kapelami Kobe Frey a Flip Flops a začátek je v 19 hodin. V Dolní Lukavici začínají 34. Haydnovy hudební slavnosti. Zahajovací koncert v kostele svatého Petra a Pavla začne v 17 hodin. Vystoupí orchestr konzervatoře Plzeň pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce a houslistka Markéta Janoušková. Na Nezámku v Dolejším Těšově u Hartmanic vystoupí od 20 hodin Ivan Mládek a Benjo Band. Legenda české hudební a zábavní scény se na Nezámek vydává v rámci série Léto na Nezámku. V Kazňově čeká rodiny odpoledne plné úkolů, vyrábění a zábavy. Akce Zkus si Radovánek začíná v 16 hodin na zahradě Radovánku. Děti dostanou hrací kartu a budou plnit úkoly na různých stanovištích. Na závěr bude oheň a opékání buřtů. Do Karlových Varů přijíždí triatlonisté na závod City Triathlon. Dnešek patří nejmladším závodníkům. V areálu Rolava poměří síly od 14.30 žáci a od 15.30 dorost. No a artistická skupina Mistral ukáže od 17.30 své umění v Mariánských Lázních. Program nazvaný Cirkus se odehraje v šapito u konečné trolejbusu v Tepelské ulici. Tak to byly naše tipy pro volný čas na dnešní den a přejeme vám příjemnou zábavu. Teď Dalibor Janda.

0: Václav Neckář, Radio vašeho kraje. Jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských borských polích, společnost JTECT, chystá hromadné propouštění. Výrobce autodílů v Plzni po více než 20 letech výrazně redukuje výrobu a rozprodává část evropských aktivit. O práci přijde přibližně polovina ze 600 zaměstnanců. Firma jim nabízí nadstandardní odstupné a pomoc s hledáním nových míst.
1: Na jednu z posledních nočních směn nastupuje Jana Bezděková.
2: No, je to hodně bolestivá situace, teď půjdeme do neznáma.
1: Někteří lidé si už ale novou práci hledají sami, jako třeba operátorka Aneška Žemličková.
3: Už jsme s tím tak nějak počítali z jara, protože se začaly mašiny, na kterých pracuju, odvážet něco do Francie, něco do Pardubic.
1: Stroje z plzeňské haly zamíří do jiných zemí, kde JTECT působí. Důvody vysvětluje personální ředitel podniku Jan Jiřík.
4: Automobilový průmysl prochází významnými změnami, na které musí reagovat bohužel skupina JTECT. Na centrální úrovni bylo proto rozhodnuto o strategickém prodeji části evropských aktivit.
1: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců.
4: To je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců.
1: S řešením situace pomáhá i úřad práce, který komunikuje jak s firmou, tak potenciálními zaměstnavateli v okolí i propouštěnými zaměstnanci, říká ředitelka krajské pobočky Pavla Janovská.
5: Zaměstnanci tak budou mít k dispozici informace o možnostech dalšího pracovního uplatnění ještě před skončením pracovního poměru.
1: Seznamy zaměstnanců, kterých se bude hromadné propouštění firmy JTECT týkat, si vyžádal i odborový svaz OS Kovo. Pokračuje vedoucí regionálního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj Václav Pelc.
6: Očekáváme v nejbližších dnech, že ty seznamy nám budou předány.
1: Podle Václava Pelce je firma JTECT první firmou, která ohlásila hromadné propouštění v automobilovém průmyslu. Připouští ale, že někteří zaměstnavatelé v oboru úbytek lidí maskují jinými způsoby.
6: Zaměstnavatelé to nazývají optimalizací výroby, tím trošku zakrývají vlastně to propouštění.
1: Celkem 300 zaměstnanců z firmy JTECT bude dostávat výpovědi postupně až do jara příštího roku. Z borských polí v Plzni Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte rádio vašeho kraje, 11 minut zbývá do 10. hodiny. Začínají třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. Naši dnešní hosté nám vysvětlí, co tento zápis znamená a co za 5 let městům přinesl. Přímý přenos z Mariánských lázní začíná po 10. hodině. Do té doby stihneme ještě třeba kalendárium. Petr Jungmann už za chviličku připomene takzvaný vlak svobody, také tragické 11. září 2001 a nebo výročí automobilu značky Superb. Přejeme vám krásné páteční dopoledne a příjemný poslech.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa, tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu, herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici.

0: Plzeňském kraji ubylo za první polovinu letošního roku 1542 obyvatel. K poslednímu červnu žilo v regionu přes 613 tisíc obyvatel, údaje zveřejnil Český statistický úřad. Převažovali vystěhovalí nad přistěhovalými a v regionu zemřelo víc lidí, než se jich narodilo. Úbytek podle statistiků souvisel s vysokým nárůstem počtu vystěhovalých do zahraničí, ve kterém se projevovalo především ukončení pobytu lidem, jimž na konci června skončila platnost dočasné ochrany a nepožádali o její prodloužení. Města a obce na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje se připravují na úbytek podzemních pramenů vody. Plánují proto propojit obecní vodovody a díky tomu využijí volné kapacity zdrojů v chráněné krajinné oblasti Brdy. Do projektu jsou zapojená města Mýto a Zbyroch a obce Strašice, Cheznovice, Cekov, Těně a Kařez na Rokycansku a spolu s nimi Středočeské Cerhovice.
1: Projekt počítá s výstavbou nových vodovodních technologií, což má dlouhodobě vyřešit případný nedostatek zdrojů vody v regionu. Podle veřejné vyhlášky odboru životního prostředí v Rokycanech teď běží řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. Připomínky a námitky mohou lidé i úřady posílat do 16. září. Z Rokycan Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
2: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
0: Kromě Havlové spolupráci ukončili i donoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Sport. Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj čtvrtý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Paraolympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa ovládl polohový závod na 200 metrů v českém rekordu 2 minuty 18,59 setin sekundy. Za světovým rekordem ve své kategorii zaostal o 58 setin jeho držitele Nizozemce Dorsmana, ale Kratochvíl v závodě porazil. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle přehánky nebo slabý občasný déšť, během odpoledne a večer oblačnost ubyde. Teploty 18 až 21 na horách, 14 až 17 stupňů Celsia. Fouká slabý západní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Dolní Lhotou na Klatovsku probíhá vyšetřování nehody osobního auta a na dálnici D5 na 44. kilometru je z důvodu údržby silnic uzavřen pravý jízdní pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme 4 minuty po 10. hodině, předáváme slovo do Mariánských lázní. U mikrofonu je Radim Jehlík, dobrý den.
5: Pěkné dopoledne, dnes pro vás pátečního dopoledního hosta vysíláme živě z neobvyklého místa, z nádraží v Mariánských lázních. A není to náhoda, právě tady dnes začínají třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO jako součásti Great Spa Town of Europe. Během dnešní hodiny si s několika hosty vysvětlíme, co tento zápis znamená, co za 5 let městu přinesl a hlavně kam se mohou posluchači během celého víkendu vydat. Radim Jehlík vám přeje příjemný poslech. U našeho mikrofonu se v této hodině vystřídá několik sympatických dam. Ta první už tady bude po písničce.

0: Posloucháte přímý přenos, dnes pro vás vysíláme živě z Mariánských lázní, kde začínají třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. A náš první host už je u mikrofonu, její Mlada Pekárková z Ministerstva kultury České republiky. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co je největším přínosem z vašeho pohledu, když se teď budeme mluvit o zápisu 3 lázeňských měst na seznam světového dědictví UNESCO?
1: Zápis na seznam světového dědictví byl hlavně potvrzením těch hodnot, které všechny ty 3, a nejenom ty naše 3 lázeňská města mají, ale všech 11 měst, které jsou v celé sérii světového dědictví. A potvrzení toho, že jsou výjimečná nejenom jako historická města, ale jako lázeňská města, která mají stále živou a tradiční lázeňskou kulturu.
0: Když jste před těmi 5 lety stáli u zápisu, měli jste představu, jak to bude probíhat, jak to bude vypadat, jak se ta města budou vyvíjet?
1: My jsme doufali, že se budou vyvíjet, ale že se nebudou tolik měnit. Tím, že jsou to lázeňská města, tak jsou zvyklá na návštěvnost, na cestovní ruch, takže mají veškerou infrastrukturu a doufali jsme jenom, že budou uchovávat ty hodnoty nadále a podaří se je předat těm budoucím generacím.
0: Je 5 let dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možné ten dopad zápisu vůbec hodnotit? A existuje u vás na ministerstvu nějaké vyhodnocení těch prvních 5 let? Nebo jak to funguje? Říkáte si, jo, to bylo dobře, tohle nebylo dobře?
1: My se snažíme pravidelně sledovat ty památky, máme na to speciální systém na sledování památek zapsaných na seznam světového dědictví, provádíme pravidelný monitoring nejenom českých památek, ale vlastně i těch 11 lázeňských měst se samo zhromažďuje data o tom, kam se posouvají v té ochraně a v té péči, jestli se nemění stav těch lázeňských měst a třeba i pramenů. A vyhodnotili jsme to jako dobře. Doposud ten trend je pozitivní. Myslím si, že je spousta věcí, co je potřeba zlepšit, kde zapracovat, co zafinancovat, ale v podstatě jsou dobře nakročeny ty města mají.
0: Tak co je třeba zlepšit? Kde je potřeba zapracovat?
1: Konkrétně v Mariánských lázních si myslím, že je řada domů, které nejsou dobře využívána. Je potřeba zafinancovat nejenom do historických domů, ale i do infrastruktury. A je potřeba možná i pomoci celému regionu skrze světové dědictví, pomoci a pozdvihnout vlastně celý tento region.
0: Podle čeho se vlastně ta úspěšnost zápisu měří?
1: To je velmi těžká otázka. Úspěšnost zápisu, nevím, co přesně tím myslíme. Já jsem ráda, že se podařilo zapsat lázeňská města, že jsme identifikovali ty hodnoty, které byly oceněny na mezinárodní světové úrovni a teďka se budeme snažit, aby o tom veřejnost věděla, aby pořád ty hodnoty se uchovávaly a byli jsme na to pyšní společně všichni.
0: My za malou chvíli budeme konkrétně mluvit i o Karlových Varech a Mariánských lázní, protože tady budeme mít site manažerky, ale když řekneme město je v UNESCO, co to vlastně právně, prakticky jinak znamená?
1: Já ze své pozice bych vás nejprve opravila, protože město není v UNESCO, ale 11 lázeňských, krásných lázeňských evropských měst s bohatou tradicí lázeňskou jsou zapsána na seznam světového dědictví, takže to znamená, že jejich hodnoty byly oceněny, je to prestižní označení, které je světoznámé a řada turistů a návštěvníků si vybírá lokality svých návštěv podle toho, jestli jsou zapsány na seznam světového dědictví. Takže není to jenom prestižní označení, ale myslím si, že je to ocenění těch hodnot, které tady mají.
0: Je to UNESCO i závazek pro ta města a jaký?
1: To bezesporu, je to velký závazek pro všechny zúčastněné, nejenom pro instituce, správu, město, ale i pro veřejnost, obyvatele, aby si to cenila. A je to závazek do budoucna, abychom se nám podařilo to uchovat i těm budoucím generacím.
0: Teď mě zajímají finance, dostávají Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně díky UNESCO nějaké peníze napřímo, nebo ještě jinak se zeptám, existuje nějaký třeba, řekněme, speciální státní program podpory pro památky, které jsou na tom seznamu? Jsou trošku zvýhodněna ta města, když to hodně zjednoduším, tu otázku.
1: jsou tady asi různé úrovně. Na úrovni státu jsou samozřejmě ty města podporována různými finančními programy a pokud jde o UNESCO, tak to je mezinárodní organizace a ta opravdu má fondy, ale pouze v případě nějakých ohrožení, v případě, že proběhne nějaká ta katastrofa, tak je možnost požádat tu mezinárodní organizaci o finanční podporu. Ale to naštěstí jsem velmi ráda, že to se neděje v našich městech a naše města můžou čerpat z různých finančních podpor, které jsou na úrovni ministerstev různých.
0: To rádi slyšíme. Naším hostem je Lada Pekárková z Ministerstva kultury České republiky. Za chvíli si budeme povídat dál.

0: tady je Rádio vašeho kraje a jeho dopolední vysílání. Dnes jsme se ze studia přesunuli do Mariánských Lázní, konkrétně jsme na nádraží, odkud pro vás vysíláme tento přímý přenos s naším dnešním hostem, kterým je Lada Pekárková z Ministerstva kultury. Je UNESCO jedna z těch nejsilnějších značek, které Česká republika v zahraničí má? Myslíte si?
1: To je složitější otázka, nevím, jakým směrem jít, ale rozhodně zápis lázní na seznam světového dědictví je silné označení a je to prestižní označení, určitý status, který si celý svět vnímá jako důležitý.
0: A umí Česká republika, když se možná trošku rýpavě zeptám, značku UNESCO dostatečně využít v zahraničí k propagaci?
1: Já jako zástupce Ministerstva kultury musím říct, že nemáme rádi nálepku UNESCO, protože přece jenom UNESCO je širší pojem, je to mezinárodní organizace, která má řadu programů a řadu témat a řadu seznamů a my mluvíme čistě jenom o seznamu světového dědictví, ale myslím si, že v rámci propagace to funguje, turisté rádi jezdí po památkách světového dědictví.
0: Když se řekne UNESCO, lidé si většinou představí v případě třeba lázeňského trojúhelníku, tedy kolonády historické doby, něco málo jste vlastně zmínila v tom předchozím vstupu. Jak důležitá je ale ta okolní krajina? Krušnohoří v našem případě.
1: Pro samotné lázně jsou důležité parky, terapeutická krajina. Ty jsou součástí těch lázeňských měst. Pokud se bavíme z kontextu celého regionu, tak tady máme ještě jednu památku světového dědictví a to je právě ta hornická krajina Krušnohoří. Je výjimečné to, že obě dvě jsou sériové, obě dvě jsou mezinárodní, což byl velký úspěch České republiky, že jsme se dovedli se zahraničními partnery propojit těmihle různými projekty a že se nám podařilo ten zápis na seznam světového dědictví.
0: Zní to krásně být v UNESCO, ale přináší to nějaké problémy, ruku na srdce, pro vás, pro města?
1: Já si myslím, že pro města to nepřináší nic jiného, než je stávající stav, protože ty města musí být dobře chráněna, aby vůbec dosáhly tohodle prestižního označení, to znamená, ten systém ochrany a péče už musí fungovat před zápisem, to znamená žádné další, navíc omezení to není. Co je pak důležitější, je ta snaha chránit ty města, uchovat ty hodnoty. To znamená, cílem není to zakonzervovat po zápisu, není to udělat z toho skanzenová města a historické vesnice, ale jde o to podpořit rozvoj tím správným směrem.
0: To jsem se ale chtěl zeptat, kde končí ochrana památek a začíná ten normální rozvoj města? To je asi tenká hranice.
1: Já si nemyslím, že tam je hranice, nemyslíte? Nebo že to jde v ruku v ruce. Pokud vydefinujeme hodnoty, pro které jsou důležité, které chceme zachovat, tak pak ten rozvoj musí respektovat ty hodnoty a může pokračovat.
0: A nesetkáváte se třeba s tím názorem, že někdy ta ochrana světového dědictví je v konfliktu, řekněme, s potřebami toho současného života? Nedostává se vám takovéhle zpětné vazby? Neříkám, že přímo od měst, ale od veřejnosti nebo kohokoliv jiného.
1: Určitě. Často je potřeba najít ten správný kompromis mezi tím rozvojem a tou ochranou, ale pevně věřím, že pokud se diskutuje i s tou veřejností, pokud se mluví o hodnotách, pokud sdílíme ty hodnoty, tak že se podaří je najít.
0: Pojďme se podívat, máme ještě chvíli času do budoucna, kde bude západočeský lázeňský trojúhelník, když bude v UNESCO za 5-10 let, kam by se měl posouvat, jak by to lidé měli poznat?
1: Já doufám, že se bude posouvat správným směrem, to znamená, že se bude rozvíjet nejenom západočeský trojúhelník, ale celá ta série těch 11 měst, protože oni jsou v tom společně dohromady. Pokud bude ohroženo jedno město, tak je ohrožena celá ta série, takže všechny ta lázeňská města se svými hodnotami by se měly posouvat tím pozitivním směrem, to znamená uchovávání hodnot, ale zároveň rozvíjením a živým městem. Jsou to živá lázeňská města.
0: Já děkuji za ta slova naším prvním hostem přímého přenosu Českého rozhlasu z nádraží v Mariánských Lázních byla Lada Pekárková z Ministerstva kultury. Moc díky za rozhovor, mějte se krásně a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Taky moc děkuji, naslyšenou.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, páteční dopolední vysílání má dnes několik hostů, tím dalším je Pavla Freise, site manažerka Great Spa Towns of Europe pro Karlovy Vary. Já vás vítám u našeho mikrofonu, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, velmi děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: Pojďme si říct něco už o těch konkrétních městech, protože vy jste tady sice za Karlovy Vary, ale už jsme to tady zmínili, nejste v tom sami. Za Západočeský lázeňský trojúhelník jste tři, ale dokonce těch měst je 11.
1: Je to tak, je to tak. My jsme součástí skupinového zápisu, takzvaného skupinového zápisu Great Spa Towns of Europe, což česky znamená slavná lázeňská města Evropy. A je nás dohromady 11. Ta specialita toho skupinového zápisu té hromadné památky je opravdu neskutečná, je to opravdu unikátní záležitost. Možná bychom si mohli říct, co vlastně rozumíme pod pojmem památka.
0: Určitě, pojďme do toho.
1: Co je pro vás památka, Radíme?
0: Správná otázka. Jakákoliv historická budova, která má z nějakého důvodu svoji hodnotu.
1: Tak, jakákoliv, ano. A to je vlastně, co se týče architektury. Každý má tu památku jinak. Děti mají památku z dětství, nebo máme památky z dětství, nebo máme krásnou vázu po babičce. Je to taky památka a vážíme si ji, staráme se o ní. A nebo je to opravdu budova, kterou obeženeme plotem a vybíráme vstupné. Památka v našem pojmu nejsou pouze ty budovy, ale je to celé město, je to ten celý živý organismus. A to krásné na tom je, že nás je hned 11 a že jsme v 7 evropských zemích.
0: Já si umím představit, že se domluví 3 západočeská lázeňská města. Jak se domluví 11 měst napříč Evropou, aby k něčemu takovému došlo?
1: Úplně krásně a velmi jednoduše, Opravdu? Protože ano, my máme vlastně už hned po zápisu vznikly pevné struktury. My máme několik úrovní, na kterých se stýkáme. Jako site manažeři máme naší site manager group, kde se pravidelně stýkáme, díky vzdálenosti samozřejmě online, ale jednou za půl roku se vidíme i osobně, a to zároveň i s našimi starosty, kteří jsou součástí toho boardu starostů, toho nadnárodního. To jsou ti, kteří rozhodují o tom, co vlastně se dělá, jaká bude strategie, jak se bude nadále spolupracovat mezi městy, co je vlastně pro tu skupinu důležité. No a nad nimi potom máme ještě mezinárodní board, který už je potom navázaný přímo na UNESCO.
0: Vy jste jako my. Se těmi 5 lety, když k tomu došlo, byla přítomna, vy jste byla svědkyně celé té slavnostní události toho okamžiku.
1: Já jsem bohužel nebyla přítomna a je mi to strašně, strašně líto. Přítomná byla moje kolegyně Lucka Vodenková.
0: A, tak víte z doslechu, jak to probíhalo?
1: Já vím, že tam byly strašně dlouhé přípravy. Tomu zápisu opravdu předcházela neskutečně dlouhá doba koordinací, vybírání nominací, než došlo k té finální podobě té skupiny, tak jak vypadá teď. Byla tam města, která aspirovala, jako třeba Wiesbaden nebo Bad Homburg v Německu. Teď máme v Německu 3 zapsaná města, Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen. Musím ale taky říct, že Česká republika v tom zápisu, v té koordinaci hrála klíčovou roli, za což jsme nesmírně vděční a na což jsme opravdu pyšní.
0: To věřím, tomu rozumím. Jak koordinují Mariánské lázně, Františkovy lázně a Karlovy Vary svoje působení na tom seznamu, jestli vůbec nějak, nebo si každé město jde svojí cestou?
1: My máme spoustu společných témat, která řešíme, samozřejmě díky tomu, že jsme zapsaní v jednom kraji a máme k sobě nesmírně blízko, což je také velmi unikátní, tak by si člověk myslel, že jsme řekla bych konkurenti, ale ta tendence opravdu jde k té spolupráci. Musím potvrdit, že máme výborné vztahy s kolegy. Zuzka Stejskalová, kterou uslyšíte dnes ještě, a Ondra Míka jsou výborní odborníci a domluva s nimi je opravdu fantastická. Díky naší krajské koordinátorce Jice Štěpánkové jsme taky velmi úžasně propojeni. Samozřejmě každé město má svoje specifika. Každé město má svoje specifika, ať už se podíváme na architekturu, na morfologii krajiny, tak to každé město vznikalo za jiných podmínek, v jiném prostředí. To je to, co nás odlišuje, ale máme zároveň neskutečně mnoho společných bodů, a to nejen tady mezi námi, ale i v celé skupině. Takže ta koordinace nejenom mezi našimi městy zde, v Karlovarském kraji, v tom nádherném, nejkrásnějším regionu, je důležitá, ale zároveň ta mezinárodní spolupráce, a ta je taky skvělá.
0: To jsou slova našeho dalšího hosta, kterým je Pavla Freise. Za chvíli pokračujeme.

0: S vámi je rádio vašeho kraje a živý speciál dopoledního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu je stále Pavla Freise, site manažerka Great Spa Towns of Europe pro Karlovy Vary. Tak, řekl jsem to správně.
1: Výborně.
0: To je největší oříšek celého přímého přenosu pro moderátora.
1: Úplně výborně.
0: Tak, Pavlo, vy zastupujete Karlovy Vary. My jsme sice v Mariánských Lázních, ale vy zítra v Karlových Varech chystáte velkou slávu při této příležitosti. Možná pojďme na začátek, proč jste si to takhle rozdělili, to znamená třídenní oslavy, aby si každé město užilo svoje, to je dnes Mariánky, zítra Karlovy Vary a v neděli Františkovy Lázně.
1: Jednak a za druhé jsme zase u spolupráce. Jsme u spolupráce, slavíme společně, jsme v tom společně, takže co jiného, než slavit přes tři dny ve třech městech a ukázat tím, že opravdu jsme spojení. Ono na to navazuje i to, že nevím, určitě jste říkali, že jsme v budově nádraží.
0: Ano, ano, teď možná slyšíte
1: teď
0: i nádražní
1: možná slyšíte
0: hlášení.
1: To nádražní hlášení, fantastický. Je to symbolický, protože součástí dnešních oslav je i Mobility Lab a mobilita, co se týče lázní, je velmi důležitá záležitost i v rámci udržitelnosti. My víme, že města se potýkají s množstvím aut a máme problémy s parkováním a tak dále a tak podobně. Zítra ráno do Karlových Varů bude odsud z Mariánských Lázní vypraven nádherný speciální spoj s průvodcem, který bude vyprávět o krajině a o tom, co okolo vidíme. A k tomu ještě v neděli ráno mý úžasní kolegové zvládli zařídit spoj přímo z Karlových Varů do Františkových Lázní, což je specialitka, to neexistuje. Ten spoj je zadarmo a dopraví vás na ty oslavy do Františkových Lázní. Takže vidíte, že nejenom mentálně nebo někde na papíře, ale i dokonce fyzicky máme tu blízkost a snažíme se propojovat.
0: Mariánsko-lázeňské oslavy probereme za chvíli s naším hostem. Vy jste tu za Karlovy Vary, tak to jsou sobotní oslavy, respektive ano. V Karlových Varech budeme slavit zítra, v sobotu. Co je tím hlavním bodem, nebo dá se to tak říct, je něco zastřešujícího?
1: Hlavním bodem, já bych nechtěla vypíchnout jeden bod,
0: dobře,
1: protože je to komplexní program a ten program začíná už v 10 hodin dopoledne ve Dvořákových sadech, kde naši mladí z Youth Fora, což je vlastně fórum mladých, které vzniklo v rámci spolupráce naší celoevropské, jsou to studenti středních škol, takže naši karlovarští študáci připravují UNESCO park, s diskuzemi, s panelovými diskuzemi budeme tam mít na návštěvě organizace, jako například Nevypust duši nebo STEM Hub a budou se zabývat tématy, která momentálně zaměstnávají mladé a jejich fokus bude ležet na mentálním duševním zdraví a na seberozvoji. Je to strašně důležité, protože tato generace vlastně je ta generace, která po nás převezme to žezlo. A když nebudeme s nimi spolupracovat, když je nebudeme zahrnovat do těch našich aktivit, tak si nevychováme ty, kteří si toho budou vážit, tak jako my. Takže Youth Forum, to už je vlastně skupina mladých, která na sebe nabaluje další. A tohle Youth Forum má zároveň, a to je strašně důležité vědět, má zároveň tu pravomoc mluvit do toho, co, když použijeme nálepku UNESCO, co tedy UNESCO v jejich městě dělá. Takže to je od 10 do 6. Potom tam máme takové dva bloky. Když se posuneme od toho mladého pohledu do té tradiční kultury, tak v Císařských Lázních bude koncert obrazy ze života Karla IV. Na to jsou potřeba vstupenky, ale potom večer, tradičně v září, budeme mít festival světla Vary září. Karlovy Vary a památky se rozsvítí a díky tomu budeme moct zažít ty památky trošičku jinak, trošičku zase z té moderní, technologické a udržitelné sféry, když použiju to slovo.
0: Byl to záměr spojit Vary září s vašimi oslavami, nebo se to tak sešlo a zapadá to do sebe?
1: No samozřejmě, že ano. Samozřejmě, my se posouváme od takové té tradice, od té teorie, od toho, co si přejeme, což máme dnes během Heritage Fora, zde do Karlových Varů, kde je to trošku živější. Ráno Youth Forum, nebo celý den vlastně Youth Forum, UNESCO Interaktivita, pak ten koncert a Vary září jako takové mají letos jako hlavní téma pět let světový, takže pět let oslav. Ta tříkilometrová stezka od Alžbětiných lázní až po Poštovní dvůr bude osvícena, myslím, že 10 instalacemi a každá z nich se bude zabývat atributem, protože v zápisu UNESCO, zápisu na světové, na seznam světového dědictví, samozřejmě jsou i ty atributy těch měst, které nás spojují, tak ty atributy budou světelně různě stvárněny. Včera jsem měla to štěstí a viděla jsem generální zkoušku na Mlýnské kolonádě a bude to opravdu veliká paráda.
0: To je ideální pozvánka do Karlových varů. Za malou chvíli se budeme bavit ještě o Mariánských lázních. Pavla Frajze byla naším dalším hostem. Moc krát děkuju, mějte se krásně, ať se všechno vyvede.
1: Já vám moc taky děkuju a mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Posloucháte přímý přenos. Dnes pro vás vysíláme živě z Mariánských lázní, kde začínají třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. A naším posledním hostem, alespoň tohoto přímého přenosu, je Zuzana Stejskalová, site manažerka Great Spa Towns of Europe pro Mariánské lázně. I já vás vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den.
0: Jsme na nádraží v Mariánských lázních. Proč?
1: Vybrali jsme si tuto budovu pro uskutečnění naší konference, která se nazývá Heritage Forum Mariánské lázně. Je to už druhý ročník a my se snažíme zprostředkovávat jak odborné, tak té široké veřejnosti témata spojená s zápisem na seznam světového dědictví. A právě nádraží a železnice byly u vzniku a vlastně velmi výrazného rozvoje těchto lázeňských měst. Takže právě proto jsme si vybrali pro dvě témata, která jsou letos vlastně nosná pro tu konferenci, což je historická lázeňská infrastruktura a Mobility Lab, což je zase propojení lázeňských měst jaksi mobilní dopravou nebo nějakou dopravou, tak jsme si právě zvolili nádraží jako ideální prostor, odkud se o těchto tématech budeme bavit. A tím druhým důvodem je, protože vlastně nádraží proběhlo velkou rekonstrukcí zhruba před 17 lety a od té doby vlastně některé z prostorů toho nádraží nejsou úplně využívané a chtěli jsme vlastně vyzkoušet, jak by tyto prostory mohly fungovat, takže jsme si tady uspůsobili vlastně konferenční místnost pro to, udělali jsme takovou pop-up kavárnu a doufáme, že jak tedy naši hosté Heritage Fora, tak i veřejnost sem zavítá a pozdraví nás a vlastně uvidí to nádraží trošku v jiném světle, než ho zná.
0: Pojďme rozvinout ještě tu železniční dopravu a Mariánské lázně. Jak důležité to bylo propojení pro město?
1: No naprosto důležité. Železnice vlastně byla zavedena roku 1872 a vlastně my datujeme od této doby vlastně ten největší boom a rozvoj toho lázeňství, protože samozřejmě nejenom doprava stavebních materiálů, ale i těch hostů, kteří přijížděli z širokého zahraničí, potom na přelomu století vlastně tu dopravu využívali. Britská královská rodina, konkrétně Edward VII., který sem do města zavítal několikrát po sobě a já tomu tak pracovně mu říkám, nebo ho nazývám takovým influencerem své doby, protože díky němu a díky těm jeho návštěvám se tady v Mariánských lázních scházela úplně ta nejvybranější společnost a nebyly to jenom diplomaté a lidé, kteří zde dojednávali důležitá jakoby mocenská, dejme tomu, témata probírali, ale byly to samozřejmě i ty ostatní hosté, kteří chtěli vlastně trošičku toho hvězdného prachu na sebe vlastně zachytit a přijížděli sem právě, aby potkali se s významnými osobnostmi té doby, které se tady potkávaly v Mariánských lázních.
0: Zmínila jste hosty, sice hosty Mariánských lázní tehdejšího vznikajícího, nebo nevznikajícího, ale rozpukujícího se lázeňského města. Mě zajímají hosté současní, hosté vašeho dnešního fóra. Mm-hmm. Ale kdybyste mohla alespoň zmínit a ta témata, která mm-hmm. probíráte mm-hmm. na tom fóru.
1: Jak už jsem řekla, my jsme si letos vzali trošičku pod lupu téma infrastruktury, což je současně vlastně jeden z atributů, který chrání hodnoty toho lázeňského místa, kvůli kterým jsme byli zapsáni na seznam světového dědictví. Ta lázeňská infrastruktura je velmi široký pojem. Nejsou to pouze tedy jako distribuční a rozvodné soustavy minerálních pramenů, ale je to právě i ta doprava, jednak mezi městy, nebo ta doprava, která přijíždí sem, ale i ta vnitřní doprava. Takže například lanovkou se zde můžete dostat po městě, nebo trolejbusy, elektrobusy máme nové tady. A my se snažíme, dnes jsme pozvali hosty, protože se zabýváme v tomto roce také výzkumným projektem, který se týká té podzemní části významně infrastruktury rozvodu minerálních pramenů, které pro běžného návštěvníka nejsou vidět, protože vy přijedete do lázní, projdete se parkem, navštívíte pavilon upramené, napijete se vody, ale to, jak se tam ta voda dostala, to v podstatě vám zůstává skryto. A my se dnes snažíme tady prezentovat velmi populární formou vlastně celou tu cestu toho pramene. Takže od jímání přes distribuci, nějaký monitoring těch vod, protože my musíme pořád hlídat kvalitu těch vod, aby se dostala k tomu cílovému klientovi vlastně naprosto v ideálním, optimálním stavu, tak jak vytryská ze země, jaký jí máme. Takže my tady dnes hovoříme o těchto tématech a ukazujeme, nahlížíme trošku pod povrch těch lázní a chtěli bychom do budoucna se tomuto tématu ještě více věnovat a získávat nějaké prostředky, které by nám pomohly zmapovat celou vlastně funkčnost toho systému. A to druhé téma, jak jsem zmínila, my jsme ho pracovně nazvali Mobility Lab nebo UNESCO Mobility Lab a my bychom rádi do budoucna vlastně ten kraj propojili ideálně mezi těmi památkami UNESCO, což jsou ta tři naše lázeňská města. Máme tady daleko víc památek, máme v Kinžvartu Daguerreotypy, máme tady nedaleko Krušnohoří hornický region a byli bychom rádi, že když vlastně hosté přijedou do Mariánských Lázní, tak když přijedou, tak už ví, že se tady po tom regionu můžou vlastně pohybovat i volně třeba tou dopravou, která tady funguje, nepotřebují k tomu vůz, protože jsme region, lázeňský region a zakládáme si na tom, že tady máme optimální ovzduší, máme tady vlastně krásnou přírodu a nemáme tady kapacitu na to, aby každý sem přijel možná svým vozem a pohyboval se tu, protože ani nezažije to, co tady vlastně z těch lázní by mohl si odnést, tu přírodu, ta zkušenost z té přírody. Takže vlastně chceme podnítit do budoucna, aby ta cesta do lázní byla třeba tím vlakem a pohyb po těch lázeňských městech, aby fungoval velmi přirozeně a návštěvník neměl vůbec žádnou komplikaci při tom pohybu. Takže to tady dnes diskutujeme a co z toho vyplyne, tak určitě se postupně bude zpracovávat a budeme doufat, že jednoho krásného dne Karlovarský kraj bude krásně mobilní, udržitelně mobilní a budeme všichni moct nechat své automobily doma a pohodlně se dostat z Mariánek do Varů, do Františkových Lázních a zpět, aniž bychom museli vlastně tu přírodu nějakým způsobem zatěžovat tím provozem těch aut.
0: Říká Zuzana Stejskalová, náš dnešní další host. Po písnice budeme pokračovat.

0: Tady je Rádio vašeho kraje a jeho dopolední vysílání. Dnes jsme se ze studia přesunuli do Mariánských Lázní. Konkrétně jsme na nádraží, už jsme to několikrát zmínili, odkud pro vás vysíláme tento přímý přenos. A já si ještě chvíli budu povídat se Zuzanou Stejskalovou, site manažerkou Grace Pan Towns of Europe pro Mariánské Lázně. A protože jsme v Mariánských Lázních a tady ta třídenní oslava začíná, tak mě zajímá, jak a kde, jak to bude vypadat, Zuzano.
1: Děkuji. My se odtud z nádraží postupně přesuneme do té lázeňské části města, poblíž kolonády hlavní, kde v 5 hodin si všichni můžeme společně poslechnout speciální program Zpívající fontány a poté na Lesním mlýně v Třebíského ulici v 18 hodin pokřtíme nové vydání novin speciálních, které vyšly ve spolupráci se třemi lázeňskými nebo dvěmi ještě dalšími městy, které jsme nazvali Great Spa Times. Jsou to noviny plné informací o těch třech našich lázeňských městech. Ty noviny budou k dostání po celém městě i v Karlových Varech i ve Františkových Lázních v následujících dnech. A budeme moc rádi, když spoluobčané našeho kraje se začtou a dozví se trošku víc o tom, co znamená UNESCO, co znamená vlastně 5 let péče o kulturní dědictví a poté zazní tóny klavíru a operní árie v oranžerii Lesního mlýna. Budeme dokonce pan David Robert Coleman, který je hostem našich oslav, dokonce složil, zkomponoval skladbu na motivy básně Johanna Wolfganga Goethe a budeme mít večer bude mít světovou premiéru, takže zveme hosty a zítra, pokud se hostům bude chtít s námi pokračovat do Karlových Varů nebo obyvatelům, občanům, tak ve 12.38 vyjíždí vlak z Mariánských Lázní, který jede trasou přes Bečov a budeme ho mít s moderátorem, který bude komentovat celou tu trasu. Takže vás srdečně zvu i do Karlových Varů na oslavy zítřejší a v neděli do Františkových Lázní.
0: Co se na té trase dozvíme, víte, můžete prozradit?
1: No ta trasa je naprosto mimořádná, určitě někteří z posluchačů ji znají. Trasa 149 objevuje se i v některých bedekrech světových jako jedna z nejkrásnějších vůbec světových železničních tras, k tím, k jakým prostředím vede, odkud kam. Takže přijďte, budou moderátor je připraven zodpovědět i dotazy zvídavé a myslím si, že to bude především zábava. A ve Varech už potom bude následovat další program oslav, takže zase lehce z Mariánských Lázní nasednete, dojedete do Karlových Varů, nemusíte řešit vůz a parkování, pojedete s námi a budeme všichni v oslavné atmosféře spolu cestovat.
0: Protože jsme v samotném závěru, ty oslavy jsou bohaté, konec konců mluvili jsme o tom celou hodinu, dnes v Mariánských Lázních, sobota v Karlových Varech, neděle ve Františkových Lázních. Otázka na závěr, kde najdu nějaké další informace, jestli můžete doporučit nějaké internetové stránky, sociální sítě a podobně.
1: Existuje na Karlovarském kraji, existuje speciální stránka, jmenuje se 5 let světový a tam se dozvíte veškeré informace podrobné o programu jak v Mariánských Lázních, tak v Karlových Varech, tak ve Františkových Lázních v neděli. Takže doporučuji prozkoumat tuto stránku, naplánovat si. Všechny ty programy jsou krásné a srdečně zvu všechny spoluobčany a obyvatele kraje, aby nás navštívili a slavili s námi, protože je co slavit. Jsme mimořádným místem, regionem ve světové úrovně a ten certifikát UNESCO opravdu to garantuje. Takže pojďme spolu si uvědomit, že tady o ten kraj musíme pečovat a oslavit to, že už 5 let se nám to daří.
0: Děkuju za slova na závěr, děkuju za rozhovor, děkuju za pozvánku. Zuzana Stejskalová, site manažerka Great Spa Towns of Europe pro Mariánské Lázně. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Ano, a jak bylo řečeno, 5 let světový, tak se jmenují oslavy, které dnes začínají tady v Mariánských Lázních. V sobotu se přesunou do Karlových Varů a v neděli do Františkových Lázní. 3 města, 3 dny, 1 společný příběh. Kompletní program, jak už bylo řečeno, najdete konec konců na stránkách třeba i Karlovarského kraje a zapojených měst. Náš přímý přenos je u konce, za několik minut tady budou další aktuální zprávy. Tak Radim Jehlík se loučí, přeji pěkný pátek a povedený víkend. Zase někdy naslyšenou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská městská policie nabízí cyklistům značení kol syntetickou DNA. Kvůli rekonstrukci ulice se musí lidé v Klatovech na moštování objednávat předem. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, odpoledne a večer oblačnosti ubyde, teploty do 21 stupňů. Hezké páteční dopoledne, zprávy pro vás připravila Petra Broučková.

0: Mají u sebe chytrý telefony, mají tablety, tak jim operační rozešle fotku toho kola. Nebo si sami do toho systému můžou nahlídnout a vidí přesně, jak to kolo vypadá.
1: Akce se koná od 14 do 17 hodin. Zájemci si taky můžou domluvit individuální termín na služebně městské policie v Polední ulici. Na moštování v Klatovech se lidé musí předem objednat. Moštárna je v provozu každou sobotu. Kvůli rekonstrukci přilehlé ulice se ale provoz koordinuje pomocí objednávek. Díky nim se lidé dozvědí, kdy a kudy mají v daný termín do moštárny přijet, říká předsedkyně klatovských zahrádkářů Olga Kalčíková.
2: Každou sobotu je moštárna přístupná, ale vždy jen jednosměrně, ale je nutno se předem přihlásit telefonicky na telefon číslo, které je uvedeno na našich webových stránkách i Facebooku, a každý moštující dostane po telefonu informaci, z které strany může přijet.
1: Před 75 lety přejel přes hranice komunistického Československa do západního Německa vlak se 110 cestujícími. Takzvaný vlak svobody unesli protikomunističtí odbojáři, kteří chtěli zemi i se svými rodinami opustit. Režim akci označil za terorismus a po úspěšné emigraci začal pronásledovat příbuzné i známé únosců. Výslechy ale absolvovali i ti lidé ze soupravy, kteří o únosu předem nevěděli a do Československa se následně dobrovolně vrátili. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková se večer pokusí vybojovat 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Po boku domácí Taylor Townsendové nastoupí ve finále US Open proti americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. V případě vítězství by získali čtvrtý společný titul. Počasí. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, na jihovýchodě kraje se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky nebo slabý občasný déšť. Později odpoledne a večer oblačnosti ubyde, teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Fouká slabý západní vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 184 z Chudenic na Bíšov na Klatovsku dejte pozor na nehodu dvou osobních aut a na silnici 191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Dolní Lhotou také na Klatovsku probíhá vyšetřování nehody osobního auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 11. Za chviličku už písnička od Hany Zagorové a také skupiny Marcias a pak se budeme ještě věnovat podrobněji počasí, nejenom tomu dnešnímu, ale řekneme si, jaká je aktuální předpověď na sobotu a na neděli. Příjemný poslech.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Za 3 minuty 11:45.
1: Počasí.
0: Začneme dneškem. Bude převážně oblačno, později až zataženo. Na Šumavě se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo slabý občasný déšť. Později odpoledne a večer bude oblačnost přechodně ubývat. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 na horách, 14 až 17 stupňů Celsia. Slabý západní vítr od 1 do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme polojasno až oblačno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 na horách, 15 až 18 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. No a jaká bude neděle? Očekáváme převážně oblačno. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Odpoledne a večer občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší nedělní teploty přes den 18 až 22 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Přejeme stále krásné páteční dopoledne. Máme pro vás na dnešní den připravené také jedno lékařské téma. Už za chviličku vám představíme nové CAR-T terapie. Využívají se v hemato-onkologii. Za chviličku reportáž, počkejte si.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, za pět minut bude 11:30. Přelomovou léčbu v hematoonkologii představují CAR-T terapie. Jedná se o genovou léčbu využívající vlastní buňky imunitního systému pacienta. Tuto metodu využívají i lékaři hematologicko-onkologického oddělení Plzeňské fakultní nemocnice. V České republice je nově k dispozici už šestý typ CAR-T terapie.
1: CAR-T léčbu máme k dispozici v České republice asi 5 let a je potěšující, že v poslední době přibyl další typ preparátu, který funguje na další nemoc, na mnohočetný myelom, pro kterou jsme v určitých stádiích již neměli šanci, jak ji léčit, a tento nový přípravek může zvrátit osud těchto pacientů dobrým směrem.
2: Jaký je princip fungování CAR-T terapii jako takových?
1: Geniální v tom, že to není žádná chemoterapie, nepoužíváme žádné preparáty, které člověku dáváme. My v podstatě přeprogramujeme jeho vlastní imunitní systém, aby lépe bojoval s tím nádorem. Vezmeme si jeho vlastní té lymfocyty, imunitní buňky, které mimo jeho tělo geneticky upravíme tak, aby byly cílené, aby poznávaly ty nádorové buňky, namnožíme je a pak mu ty buňky, ty jeho vlastní, vrátíme do těla, kde se znovu pomnoží, dojde k jejich expanzi a bojují přímo proti tomu nádoru vlastním imunitním systémem.
2: Představuje CAR-T terapie doktor Pavel Jindra, primář hematologicko-onkologického oddělení Plzeňské fakultní nemocnice. Pro které pacienty jsou tyto terapie určeny?
1: Je to relativně široké spektrum pacientů. My tomu odborně říkáme lymfatické nebo lymfoidní malignity. Jsou to akutní lymfoblastické leukemie u dospělých, u dětí. Jsou to nejrůznější typy lymfomů, maligních lymfomů. A v neposlední řadě, to je ten šestý preparát, který přišel na trh, je to mnohočetný myelom.
2: Opravdu se jedná o přelomovou léčbu, tak jak se o ní mluví?
1: Opravdu se jedná o přelomovou léčbu, je to léčba specializovaná, je to léčba, která vyžaduje multidisciplinární spolupráci, vyžaduje vysoce specializované laboratoře, kde se s těmi buňkami manipuluje, a opravdu pro některé pacienty může znamenat jedinou šancí na přežití. Na druhou stranu není to zázračná léčba ve smyslu, že vyléčí každého. Jako každá léčba může selhat a určité procento pacientů bohužel i přes tuto léčbu ta nemoc se vrátí nebo to nezafunguje ideálně.
2: Podání léčby je jednorázové, což je pro pacienta určitě výhoda.
1: Máte pravdu, že samotné podání je jednorázové, nicméně není to tak jednoduché, že pacient přijde, dostane ty CAR-T a zase jde domů, předchází tomu určitá příprava toho jeho imunitního systému a samozřejmě ten samotný proces toho boje těch geneticky modifikovaných lymfocytů může vyvolat řadu nežádoucích účinků, které musíme taky léčit. Ale je pravda, že prostě podá jedna dávka a ta léčba by tím měla být vlastně maximalizována.
3: Po té léčbě CAR-buňkama jsem se cítil asi nejlíp v životě. Jsem zažil jako vnitřní klid a pohodu, jakože jsem to předtím vůbec necítil, že mi ta léčba asi sedla hodně.
2: Jak dlouho trvá proces výroby od odběru těch buněk až potom k samotné infuzi?
1: Možná zajímavou informací bude, že to se nevyrábí v Čechách. To jsou několik center ve světě, v Evropě či ve Spojených státech, takže my musíme zjistit, aby vůbec tam byl jakýsi slot pro tu výrobu, a ta výroba sama trvá minimálně 2 týdny, někdy až 2 měsíce.
2: Kolik pacientů na vašem oddělení v současné době léčíte a kolik z nich CAR-T terapií?
1: Na našem oddělení léčíme 1000 pacientů. Ono těch hematologických malignit je celá spousta. A bohužel ta CAR-T je pro takový malý výsek. Jo. To je menšina našich nemocných, který mohou dostat ty lymfomy a ty myelomy, který mohou dostat tu CAR-T léčbu. Každý rok dáváme mezi 10 a 20 CAR-T terapií pacientům.
2: A co je rozhodující pro to, aby pacient tuto léčbu dostal?
1: Aby to mělo i tu indikaci, aby měl nemoc, kde máme možnost vyrobit ty CAR-T lymfocyty proti tomu nádorovému znaku. Bohužel u řady jiných typů leukémií, u jiných malignit zatím tuto možnost nemáme.
2: V České republice aplikují CAR-T lymfocyty jenom vysoce specializovaná hematoonkologická centra. Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň patří mezi ně. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zlatá cesta na Šumavě slaví 670 let. Významná obchodní spojnice propojovala Čechy a Bavorsko a od středověku po ní putovali soumaři se zbožím, hlavně se solí. Vydali se na ní i dnes a čeká je i jedno velké překvapení. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte je už po písničce.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 7 minut po půl 12. Do Kašperských hor míří soumarská karavana. Ráno vyrazila z bavorského Waldhauseru, což bylo historicky poslední soumarské odpočívadlo na bavorské straně před vstupem do Čech, a po staré zlaté cestě, tedy Březník, Modravu, Horskou Kvildu a Filipovu Huť, večer dorazí do města. A tak jako ve středověku čekalo cestou na Soumary nejedno dobrodružství, čeká je i dnes. Karavanu každou chvíli přepadnou Labkové a měla by u toho být i naše reportérka Jitka Englová. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tak my jsme právě na naučné cestě Zlatá cesta, kousek za Filipovou Hutí. A každou chvíli by sem tedy měla dorazit ta karavana Soumaru. Už tady se za stromky ukrývá zhruba skupinka asi 20 Labků v dobových kostýmech. Jsou to sedmáci z Kašperskohorské základní školy. To přepadení vychází z historických písemných pramenů, protože samozřejmě i dříve se na obchodních stezkách přepadávalo, konkrétně tady třeba v roce 1402 přepadli zloději jednoho kupce z Prahy, a to si tady teď děti vyzkoušejí, ale jak upozornili organizátoři, je to vzdělávací a zážitkový program, rozhodně nic, co by si měli děti brát jako příklad hodný následování.
0: Jitko, pojďme trochu vysvětlit, co je to za akci, proč teď Šumavou prochází soumarská karavana.
1: Tak Kašperské hory tento víkend slaví 670 let od vzniku Zlaté cesty a 35 let partnerství s městem Gráfenau. A právě Zlatá cesta ve středověku a v raném novověku doplňovala to obchodní spojení mezi jeho západními Čechy a Bavorskem a propojovala právě i Kašperské hory a Gráfenau. No a ten dnešní pochod soumarské karavany má připomenout tu dávnou společnou historii a spolupráci. Ta Zlatá cesta vycházela z Pasova, její druhá větev z města Schärding, tedy z Rakouska, no a i zástupci tohoto města dnes v té karavaně jdou. A je to tak vůbec poprvé v novodobé soumarské, nebo poprvní novodobé soumarské putování, kterého se účastní všechna tři města, která byla propojena právě touto obchodní stezkou.
0: Pokud se vrátíme do historie, jaké zboží se po Zlaté cestě nejčastěji vozilo?
1: Tak do Čech soumaři nejčastěji přiváželi sudy ze solí, to byl základ, ale vozilo se i exotické koření, drahé látky nebo vína, a naopak z Čech se vyváželo především obilí, slad, med nebo ryby, no a v novověku se pak k tomu přidalo i sklo ze šumavských skláren. Dnes v té karavaně jde zhruba 25 historicky oblečených soumarů, tedy obchodníků, kteří vedou své koně, těch by mělo být kolem 10, no a celkem je dnes čeká zhruba 30-kilometrová trasa.
0: Zmínila jsi ty víkendové oslavy, předpokládám, že soumaři budou k vidění i tam?
1: Rozhodně ano, ty samotné oslavy zítra ve 13 hodin zahájí právě soumarský průvod městem. Bude o něco větší a rozšířenější, než je ta dnešní karavana. No a na tom programu oslav pak bude v Kašperských horách dál potom pokračovat tematickými divadly, koncerty a různými vystoupení, a to až do dlouhé noci.
0: Zlatá cesta na Šumavě slaví 670 let. V dopoledním vysílání byla Jitka Englová. Naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

na mne, nešahej na mne, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mne, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mne, teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: To byl Pokáč 11 minut před pravým polednem. Mango, které si přineseme z obchodu, často potřebuje ještě pár dní na dozrání. Babské rady vás za chviličku naučí, jak mu v tom pomoci, třeba i díky banánům a nebo také díky rýži. Počkejte si.

0: Babské rady.
1: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží, stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Japonský výrobce autodílů v Plzni ohlásil hromadné propouštění. Dvě trasy nabídne zítra zájemcům tradiční turistický pochod rozhlasová 25. Antimonopolní úřad povolil odkup českých aerolinií a Smartwings tureckou společností Pegasus. Bude oblačno až skoro zataženo a teploty do 21 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Závod japonské společnosti JTECT v Plzni propustí zhruba 300 lidí. O práci tak přijde polovina z celkového počtu zaměstnanců. Podle odborového svazu OSKOVO jde o první oficiálně nahlášené hromadné propouštění v autoprůmyslu v plzeňském kraji. Jak bude propouštění probíhat, řekne personální ředitel společnosti JTECT Republic Jan Jiřík.
2: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců, to je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu.

0: zavede lidi k nedaleké Nové Vsi a dál po lávce Járy Cimrmana překročí řeku Radbůzu. Kontrolní stanoviště bude u areálu Škodalent a v cíli čeká na účastníky tradiční opékání špekáčků. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
1: Turecká letecká společnost Pegasus může koupit české aerolinie a dopravce Smartwings. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Turecká skupina ale musí předat část letišních slotů pro letní sezonu na pravidelné lince Praha-Antalya jinému leteckému dopravci. Úřad tak chce zvýšit konkurenci mezi dalšími potenciálními přepravci na této lince. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Běží lhůta pro případné podání rozkladu. Pegasus je nízkonákladová aerolinka operující v Evropě, Severní Afriky a na Blízkém východě. Jde o druhou největší tureckou aerolinii. V Polsku právě v těchto chvílích končí protest strojvedoucích. Část vlaků se kvůli němu zpozdila až o několik desítek minut. Strojvedoucí upozorňují na nebezpečné přejezdy. Vlaky přes ně proto dnes přejižděly rychlostí 20 km v hodině. Odboráři letos registrují až 130 nehod na těchto úsecích.
2: Protest opozdil v průměru každý třetí vlak v Polsku a průměrné zpoždění se pohybuje kolem 25 minut.
3: Náš vlak ještě není opožděný, ale také ještě nevyjel z východního nádraží, takže čekáme a sledujeme tabuli příjezdů.
2: Řekl jeden z cestujících na nádraží Varšava Centrálna.
4: Pojedu vlakem, který má po trase hodně přejezdů, takže určitě nabere zpoždění.
2: Dodává další. Většina cestujících se o protestu dozvěděla předem. Odborový svaz vlakových strojvůdců jeho uspořádání oznámil včera. Správa železnic ale varuje, že zpoždění budou pokračovat i po zakončení protestu, kvůli navrácení situace do normálu shodného s jízdním řádem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští volejbalisté vstoupí do evropského šampionátu v italském Modeně. V 16 hodin rozehrají duel s Řeckem. A tenistka Kateřina Siňáková s Američankou Taylorou Townsendovou zabojují o titul ze ženské čtyřhry na US Open. Po 18. hodině českého času nastoupí v New Yorku proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Počasí. Bude oblačno až skoro zataženo, na jihovýchodě kraje se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky nebo slabý občasný déšť. Později odpoledne a večer oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý západní vítr. Rostlové podmínky budou dobré, aby jeho zátěž na jedničce, tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plané na Tachovsku v ulici Sadová bourala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Začínáme 5 minut po pravém poledni. Opakuji telefonní číslo k nám do studia 221 554 222. Už můžete začít telefonovat a vyřídíme i vzkazy, které posíláte, anebo ještě teprve pošlete e-mailem písničky pro vás zavináč pl.rozhlas.cz. Iva Kokešová přeje

0: Jako první nám dnes telefonuje pan Vlastík z Plzně. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, tady pan Vlasta z Plzně a já bych chtěl dneska popřát kamarádce Katky tam do ústavu do Bystřice na tu hlavou Denisce, jak se jmenuje, Vyšalová?
2: Vyšalová.
1: K svátku bychom jí chtěli popřát a má ráda tu Lucku Bílou, tak jí to posílá Katka Rauchu a Vlasta. Oni to někdo vyřídí, když to nebude poslouchat.
0: Dobře, takže připravili jsme.
1: Je to nejlepší, hodně zdraví a vám taky, ať se daří.
0: Ano, připravili jsme troubu od Lucie Bílé. Ano. Díte se krásně a naslyšenou.
1: Na shledanou a hezký den.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Marie z Plánice u Klatov. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím všechny v plzeňském rozhlase. Prosila bych dnes pro písničku pro mě a mého manžela, protože právě dnes je to 50 let, co jsme si v Plánici na radnici řekli ano. Roky rychle uběhly a my tady teď na chaloupce přes léto trávíme důchod. Zítra máme oslavu s celou rodinou a přáteli, všichni se na to moc těšíme, tak snad to všechno vyjde. Přála bych nám, aby nám zdraví vydrželo alespoň tak, jako je, a strávili jsme spolu ještě několik společných nebo hodně společných let. Vám moc děkuji za zahrání a srdečně zdraví po Hankovi.
0: Tak paní Marie, samozřejmě gratuluji k tomu krásnému výročí. Písnička
1: Děkujem.
0: Je připravená. Takže jste se brali v Plánici na radnici.
1: Ano.
0: A kde pak jste potom slavili?
1: Taky v Plánici, v restauraci. Mm. A zrovna tak to máme i zítra ve 2 hodiny na radnici. A pak v té restauraci, kde jsme to měli kdysi.
0: Takže si to úplně přesně zopakujete, tak
1: přesně,
0: jak to bylo před 50 lety.
1: Děti nám to zařídili tak, aby to bylo, jako jsme to měli kdysi.
0: Tak to
1: takže
0: je perfektní.
1: Se těšíme.
0: To věřím, ať se vám to povede. Ještě jednou gratuluji, pozdravuji.
1: Děkuji vám moc.
0: Pozdravuji vašeho manžela. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, páteční písničky pro vás a volá nám paní Marcela z Mariánských Lázní. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Plzeňský rozhlas, který je průvodcem každodenního mého bytí a prosila bych o písničku k narozeninám 17. mému vnukovi Adamovi Mikuláškovi a přeji mu, ať je spokojený, zdravý a ať se jeho veteráni vždy dostanou bez nehody do cíle, protože on je náruživý motorista a je také členem Trabant klubu, ve kterém podnikají spoustu zajímavých akcí, na kterých on se rád účastní. Takže moc rádiu děkuju za zpříjemnění, vzpomínání na den, kdy se mi vnouček narodil a přeji jak rádiu, ať se daří, tak i tomu mému klukovi. Přeje mu to babča z Mariánek.
0: Dobře, mějte se moc krásně a naslyšenou příště.

Vlaštovka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a na telefonu pan Josef Zvírová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych měl následné přání. Chtěl bych popřát mé sousedce, paní Martě Vrabcové, k hezkým narozeninám, které začínají sedmičkou. A bylo to teda v neděli 6. září. A dodatečně bychom chtěli popřát a byl jsem pověřen paní Miluš Fortunovou, která je hlavní účastnice jejich pravidelných týdenních porad na základně zde ve Vírově. A chtěl bych tady popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, ať se jí v životě daří, aby jí rostly pěkně kytičky, slepičky, aby jí dobře snášely a aby se jí prostě dařilo. A chtěli bychom jí nechat zahrát písničku od nejlépe od Věry Špinárový, tenkrát na západě. A tohle přání teda je jménem mým, jménem sousedy Josefa a hlavně teda Miluš Fortunový, její sestry Jitky Hergetový a i ostatních účastnic, které se tady pravidelně scházejí na svém potlachu. Děkuji za zahrání a někdy naschledanou.
0: Tak byl jste, pane Josefe, pověřen a vyřídil jste to perfektně. Myslím, že
1: doufám,
0: budete...
1: že to vyřídil dobře.
0: Ano,
1: dobře,
0: myslím si, že budete pochválen. Tak naslyšenou. Mějte se.
1: Naslyšenou. Vy taky naschledanou. Den.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje pan Pepík z Poběžovic. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych se chtěl zahrát Mařenka mým kamarádkám. A to by byla moje sestřička Mařenka s její dcerou Mařenkou, pak Mařenka Holubů, potom Mařenka Knížku, Mařenka Dvořáková z Poběžovic a Mařenky dvě Nachtigalojc. Děvčátka moje zlatý, přeju vám hodně štěstí, hodně zdraví, ať vás život stále baví, ať máte úsměv na tváři a každé ráno, ať se vám očička rozáří. Hodně štěstí, hodně lásky a na hlavě žádné vrásky. To vám přeje Pepík Hligonka z Poběžovic.
0: Písnička je připravená, pane Pepíku, zdravíme do Poběžovic a naslyšenou příště.
1: Děkuju.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. Teď nám telefonuje pan Vladimír z Radkovic. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, přeju. Zdravím rozhlas Plzeň a všechny posluchače rozhlasu. A chtěl bych zahrát písničku pro paní Marii Slunčíkovou z Hoštiček u Muchtina. Zítra má svátek. A tak ještě přes kopeček pozdravit Václava Klingra do Březi u Žinkov. A vám mockrát děkuju za zahrání písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Ano, rádo se stalo. Naslyšenou, pane Vladimíre.
1: Naslyšenou.

0: Vyřídíme si další mailovou gratulaci. Paní Věrka Budková z Domažlic oslavila 62. narozeniny. Mami, přejeme ti všechno nejlepší a ať ti slouží zdraví syn Zdeněk a dcera Blanka.
1: Keby bolo niečo,

0: Do Českého rozhlasu Plzeň se dnes dovolala také paní Marie z Puclic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji všem a vám, paní redaktorko. Děkuji, že jste vyhledala písničku, kterou jsem si přála, sice teda ne v originále, kde ji zpíval Milan Chladil s paní Simonovou, ale aspoň tak, měla jste snahu, děkuji moc krát. A tímto bych chtěla popřát zítřejšímu svátku mojí babičce, kterou tuhle písničku měla vždy hrozně ráda a vždycky jsme ji spolu hrozně rádi zpívali. Chtěla bych jí popřát i můj pán a syn hodně štěstí, zdraví k svátku. A zároveň přeji i mojí tetě do Poděvou s Marií Šmídový, mojí sestřenici do Hráňova, Marii Ševčíkový. Dále bych chtěla ještě popřát touto cestou příbuzný, je to sestřenice mého pána, Marie Draská ze Sence a její dcera Maruška. Prostě všem Mariím je nás v rodině mnoho. Hodně štěstí a zdraví a spokojenost. Tak snad se jim písnička bude líbit a vám děkuju moc krát a tohle přání patří i všem Mariím po celé České republice.
0: No a protože vy jste tady taky Marie, tak samozřejmě i vám všechno nejlepší.
1: Děkuju moc, děkuju.
0: Tak naslyšenou, mějte se.
1: Naschledanou, vy taky.

Turisté pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Pořad o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou vám nabídneme i dneska po 13. hodině a tím dnešním tématem je náhlé hubnutí. Iva Kokešová se teď 8 minut před jednou loučí. Přeji vám příjemný poslech, krásné odpoledne a příště se zase budu těšit na slyšenou.

0: vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň převede bezúplatně na hasiče část svého pozemku na Košutce. Hasiči na ploše postaví nové garáže. Knihovna Václava Havla změnila název na první prezidentskou. Její licenci převezme nový projekt. Čekejte oblačno až skoro zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Centrální hasičská stanice Plzeň-Košutka může zvětšit svůj areál. Rozšíření by se týkalo i sousedního pozemku, který dosud vlastní město Plzeň. Zastupitelstvo tento týden rozhodlo, že pozemek bezúplatně převede právě na hasiče. Jak uvedl velitel centrální hasičské stanice Michal Paty, díky nově získanému pozemku mohou hasiči postavit nové garáže.
2: Nám se zvyšuje portfolio činností a potřebujeme samozřejmě i parkovat další, nejenom speciální techniku, a naše kapacity v podstatě už nestačí, čili potřebujeme to místo nutně, protože pokud budeme chtít stavět a chceme stavět garáže pro 10 nákladních automobilů, tak nám tam právě zbýval ten cíp, který jsme potřebovali převést do našeho vlastnictví.
0: Klatovští policisté dostali nový zdravotnický batoh s defibrilátorem. Kompletní set jim pořídilo město a budou ho využívat prvosledové policejní hlídky, které slouží nepřetržitě v režimu 24/7. Pokračuje mluvčí klatovské radnice Radmila Nagovská.
3: V případě asistence u dopravních nehod, pracovních úrazů nebo jiných zásahů, tak mohou policisté poskytnout zdravotnickou pomoc. Batoh obsahuje kromě běžného vybavení i několik

0: Česká knihovna Jméno či dílo Václava Havla dál využívat, její vedení zatím nechce komentovat. Podrobnosti plánuje představit na pondělní tiskové konferenci. Už dříve ale instituce zveřejnila, že se chystá ve světové premiéře koncem září v New Yorku uvést nově objevenou Havlovu hru Varování. Nový projekt chce Dagmar Havlová představit 21. září. Podílet by se na něm podle našich informací měli bývalí zaměstnanci knihovny. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Pondělí bude možné na denní obloze sledovat, jak měsíc postupně překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý astronomický úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějšímu pozorovatelům s malými dalekohledy. Zakrytí Venuše měsícem se odhraje kolem poledne nízko nad jihovýchodním obzorem. Celý úkaz potrvá přes hodinu, oznámil to Fyzikální ústav v Opavě.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až skoro zataženo, na jihovýchodě kraje se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala v Plané na Tachovsku v ulici Sadová a v Klatovech v ulici Aretinova. Pozor na dopravní nehodu se zraněním. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Takhle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Tak vás zdravíme.
4: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
5: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí a to takové, o které jsme nestáli.
4: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
5: No.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
6: Telegram s adresou svět.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajmová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden štípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba. Teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka. Takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží druhá svačina a teďko už dost to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu podprsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4,5 kila už to
3: jsi bude. Sundala
2: no,
3: už?
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala sedmičku. Je.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda. A bohužel, my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity, nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemová teďka znala téma, tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, deseti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano,
0: zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
1: Ano.
0: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Ta semnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Turko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelné, věřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano, svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté. Takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho.
0: A můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně aj, tak. Aj. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle, poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některak jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotaz, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ty je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naše telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí. Kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Veselé a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala,
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů.
1: Ano.
0: Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu.
1: Mm-hmm.
4: A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych jinak potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neřík...
4: Jo, a mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Absces.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: křídlech. Jejda, mane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má
3: dobrý
2: puštěné rádio.
3: Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, spál stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, takže, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo. Stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: To
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky
4: děkuji,
2: děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ano. Ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé. Čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci. Čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no, tak ho nemáme držet. Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé v Kralovicích na severním Plzeňsku rozhodnou o větrných elektrárnách v referendu. Plzeňská městská policie nabízí cyklistům značení kol syntetickou DNA. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Obyvatelé Kralovic na severním Plzeňsku budou o případných větrných elektrárnách hlasovat v místním referendu. To se uskuteční společně s komunálními volbami ve dnech 9. a 10. října. Lidé budou v hlasování odpovídat na otázku, zda si přejí, aby radnice odmítla jakoukoliv součinnost při případné výstavbě větrníků na svém území.
2: Aby bylo referendum platné, musí k urnám dorazit alespoň 35% voličů. Lidé budou rozhodovat, zda má město blokovat větrné elektrárny v územním plánu a odmítat smlouvy s investory. Výsledek bude pro radnici závazný, pokud pro něj bude hlasovat alespoň čtvrtina oprávněných voličů. Z Kralovic Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Strážníci plzeňské městské policie dnes až do 17 hodin značí jízdní kola syntetickou DNA u hráze Velkého Boleveckého rybníka. Označená kola zároveň registrují v mezinárodní databázi. Speciální lak s mikrotečkami případně usnadní najít majitele odcizeného kola, vysvětluje Jaroslav Fremr z plzeňské městské policie.
3: Tohle je další vlastně jako markant identifikátor, jak to kolo najít. Ale nejvíc je to, že to kolo je zaevidovaný, je nafocený, popsaný, takže kdyby někde se to kolo ztratilo, tak v dnešní době, kdy mají strážníci u sebe chytrý telefony, mají tablety, tak jim operační rozešle fotku toho kola. Nebo si sami do toho systému můžou nahlídnout a vidí přesně, jak to kolo vypadá.
1: Zájemci si mohou domluvit individuální termín na označení kola na služebně městské policie v Polední ulici. Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl ale potržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu

0: 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
1: Poprvé se vůbec zohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
0: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev bude hrát na US Open o postup do finále. Večer nastoupí proti Karenu Khachanovovi z Ruska. V noci se pak v New Yorku utkají domácí hráči Francis Tiafoe a Ben Shelton.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách maximálně 19. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 1/22 na trase Lipkov Nová Víska na Klatovsku se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pátek 11. září a vězte, že v tento den roku 1969 byl na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem poprvé představen československý automobil Škoda 100, tedy lidově řečeno MBčko, na které dodnes mnoho lidí starší generace nedá dopustit. No a já vám teď představím další vysílání rádia vašeho kraje, takže krátce po půl třetí se v rámci tradičního pátečního turistického typu podíváme do muzea v přírodě v Plzni Bolevci. Bude připraveno i rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a už za chvíli řidičská abeceda, kde se dozvíte, proč je chybou za deště a mlhy používat světla pro denní svícení. Tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň,

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo tedy má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Už za malou chvíli vás pozve turistický tip do muzea v přírodě Plzeň-Bolavec, kam ostatně můžete vyrazit i osobně, a to v rámci právě probíhajícího vinobradní. Teď jsou tady...
1: Tipy pro volný čas.
0: A tak vám můžu říct, že v Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. V 16 hodin začíná na Open Air scéně u branky představení Bába a holub o mezigeneračním střetu a o tom, co dokáže jedna povedená povidlová buchta. Ve velkém divadle se také v rámci festivalu představí od 19 hodin Národní divadlo Brno s inscenací Divoká kachna. Nové nastudování Ibsenova příběhu o rozpadu rodiny nastavuje zrcadlo rozmanitým lidským osudům i otázkám milosrdných lží a také pravd. Milovníci hudby můžou vyrazit na koncert alt-rockového tria Random Choices. Kombinuje rock, funk a pop a v plzeňském Anděl Music Baru představí svoji tvorbu společně s dalšími dvěma kapelami Kobe Frey a Flip Flops. Začíná se v 19 hodin. V Dolní Lukavici trochu jiná hudba, začínají tam 34. Haydnovy hudební slavnosti, zahajovací koncert v kostele svatého Petra a Pavla začne v 17 hodin, vystoupí orchestr konzervatoře Plzeň pod vedením Jiřího Štrunce a také huslistka Markéta Janoušková. No a třeba v Sušici můžete zajít od 16 hodin na vernisáž výstavy ateliéru Ivy Průchové v galerii Branka. Výstava představí práce dětí od 12 let i dospělých, kteří si prostřednictvím tvůrčího procesu plní svoje sny. Tak to byly naše páteční tipy. No a teď bude chvíli zpívat Iveta Bartošová, která dovolí svému partnerovi lhát.

0: Tak tohle byl Roxen tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v 3:30. No a dnešní turistický tip vás pozve do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Mnozí z vás si tento objekt vybaví spíše pod jeho starším jménem Selský dvůr u Matoušů. Jak se kdysi v Selském dvoře žilo? I na to se ptala kolegyně Anděla Blašková. Společnost jí dělala vedoucí objektu Miroslava Kubatová-Pitrová.
1: My jsme vešli do jedné z místností, jsou tady dvě postele, stůl, postýlka, tady se pravděpodobně spalo.
2: Tady se také spalo, ono se v podstatě spalo kdekoliv to bylo možné, protože samozřejmě těch členů rodiny, ale i té čelátky, tak bylo velké množství. A tady jsme v místnosti, kterou my nazýváme takzvaná zadní světnice, ale byl to vejminek. Vejminek je od slova vymínit si. A tady spali a bydleli prarodiče, kdy ten odcházející hospodář předal to hospodářství svému synovi a mezi sebou uzavřeli právní dokument, smlouvu, ve které si vymínil, že tady na statku v určitých prostorách dožije a nejenže dožije, ale do své smrti bude pobírat rentu, která bude činit určité procento z výdělku celého hospodářství, aby nezůstal bez střechy nad hlavou a bez prostředku. A vy jste zmínila tu malou kolébku, tady proto, že prarodiče byli jako chůvy, že se starali o ty nejmenší, co ještě nemohli pracovat nebo pomáhat právě v tom hospodářství. A proto je tady ta malá kolébka. Když se podíváte dolů, tak jsou tam i malé dřeváčky.
1: A my jsme teď nakoukli do takové malé místnosti, ta navazuje na pokoj, kde byl statkář, který dožíval.
2: Vy se díváte do malé místnosti právě za tím vejminkem, kde bydleli ty prarodiče. A my tomu říkáme i také pokoj u dcerky, protože tady bydleli jenom dívky, holky. A prarodiče je hlídali, protože ten statek byl bohatý. Ty sňatky byly ve valné většině případů domlouvány a ty holky tady byly hlídány, protože kdyby utekly a něco se stalo, tak i ty majetky by se rozdrobily. Takže proto vlastně hlídali prarodiče, to byla první kontrola, a druhá potom bylo to zamřížované okno. Když si vzpomeneme na nějaké hezké písničky lidové, tak ty lidové písničky jsou plné moudrosti a dokládají ten život našich předků. A třeba taková je právě neťukej, neťukej, naši ještě neleží, tak to je přesně.
1: To my jsme přišli do stodoly, je to obrovský objekt. V současné době tady je dokonce i panelová výstava,
2: kterou používáme při různých kulturních akcích, kde je otevřený celý areál, jako teď třeba Vinobraní. Máme zavřené ty vnitřní expozice, ale aby přesto návštěvníci, když přijdou k nám do areálu, tak vůbec měli představu, kde se ocitli, jaká je historie místa, to znamená Bolevce, jaká je historie Selského dvoru u Matoušů. Jsou tady zmíněny některé tradiční akce, které se dříve konaly tady v Bolevci, a potom je tady i krásně dokumentováno, jak probíhala ta rekonstrukce v rámci časozběrných fotek, kdy jsou tady fotky před rekonstrukcí, v průběhu rekonstrukce a potom, jak to vypadá dnes.
0: Seznamuje s muzeem v přírodě Plzeň Bolevec vedoucí objektu Miroslava Kubatová-Pitrová. Jinak zmíněné dvoudenní vinobraní na Bolevecké návsi a statku u Matoušů začíná právě dnes. V nabídce jsou vína z Čech a Moravy a prý zahraje i cymbálovka.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, zase chvíli budeme prodávat, kupovat, případně i vyměňovat. Děje se to tak, že vy voláte na číslo 221 554 222, což se děje právě v těchto okamžicích. Já zdravím prvního, dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač Sklatovska. Měl bych zájem o koupě staré kamenné vodárny, jak by bylo v chlívu takovýto koryto na vodu, aby to bylo žulový, aby se mi do toho vešlo aspoň 200 litrů vody. Taková kamenná vodárna. A posluchači můžu nabídnout na telefon 728 998 546. Zopakuji kontakt 728 998 546. Mohou volat odkudkoliv i hned. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou. Číslo 2 už je u telefonu. Tak dobrý den. Haló. Pozdě, jdeme dál. Dobrý den.
5: Haló?
3: Posloucháme vás.
5: Dobrý den. Já bych prodala 4 kola, včetně disku, Continental 195/65 P15, levně. Telefon 776 889 044 Rokycany. Děkuji.
3: Ten telefon zopakuji, 776 889 044, ano?
5: Ano, děkuji, ano, nashledanou.
3: Nashledanou, tak pojďte teď na to vy, dobrý den.
6: Dobrý den, já bych koupila zahradní kolečko a je to na číslo telefonu 735 602 581 100.
3: Je to ve Stodě na čísle 735 602.
6: 737, pardon.
3: Tak to pardon, já jsem zapsal špatně. 737 602 581?
6: Ano, ano, děkuji.
3: Tak ať se to povede.
6: Naschledanou. Díky, naschledanou.
3: Rozhlasové tržiště teď poslouchá vás. Dobrý den.
7: Dobrý den. Prodám čistokrevného anglonubijského kozla s průkazem původu, dále kozu a dvě letošní kůzlata. Všechno by to bylo na telefonu 723 405 762. Ještě jednou telefon 723 405 762 a je to doma Žlicko.
3: Máme to, naschledanou.
7: Děkuju, naschle.
3: Tak a poslední záležitost po telefonu. Dobrý den. Haló? Tak asi tahle bude poslední.
8: Haló?
3: Posloucháme.
8: Haló, já bych prodala jízdní kolo Galaxy, jo, na telefon 737 883 269 Plzeň.
3: 737 883 269, ano?
8: Děkuji, naschledanou.
3: Naschledanou, jak jsem říkal, tohle byl poslední telefon, ale mám tady ještě písemnou záležitost. Upravím zahradu na podzim a zimu. Jedná se o prořest stromů, tují a keřů, osekání trávy, záhony, prostě všechno, co se kolem zahrady točí. Zájemci, ať vytočí číslo 602 684 028 602 684 028. Rozhlasové tržiště pro dnešek končí, ale bude tady zase v pondělí odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
4: O svačině to roztočíš.
5: Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzně je nový památník Františka Mlynaříka, který ve městě zavedl trolejbusy. Na dálnici D5 začíná příprava na opravu úseku mezi kilometry 88 a 94. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dnes odhalila památník bývalému řediteli elektrických podniků Františku Mlynaříkovi, který ve městě zavedl trolejbusy. Díky němu se Plzeň v roce 1941 stala teprve druhým městem v republice s trolejbusovou dopravou. Autorem díla je sochař Jindřich Zeithaml. Pokračuje Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně.
2: To místo bylo vybráno symbolicky tady před novou vozovnou na Slovanech, protože František Mlynařík byl jeden z prvních ředitelů elektrických podniků předchůdce plzeňských dopravních podniků. A to místo je tak symbolické, protože tady vlastně začala ta skvělá éra veřejné dopravy, ke které pan Mlynařík přispěl.
1: Řidiči musí ode dneška počítat s omezením na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Mezi kilometry 88 a 94 zahajuje ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci vozovky. Od víkendu bude provoz vedený v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem a od pondělí začne oprava levé poloviny dálnice. Ve směru na Plzeň zůstane otevřený jeden pruh a ve směru na Rozvadov pak dva. Další informace doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Úsek dálnice D5 mezi Plzní a Rozvadovem patří k nejstarším v České republice, alespoň pokud jde o povrch. Zároveň se na stavu dálnice projevuje vysoké zatížení především kamionovou transitní dopravou a některé úseky se nacházejí už na hranici své technické životnosti. Celá trasa mezi Plzní a Rozvadovem proto v posledních letech prochází postupnou kompletní rekonstrukcí.
1: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
1: Podporu měla novela také u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem, to je nejvíc za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu.

0: noci bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů a na horách 8 až 5. Zítra bude polojasno, postupně čekejte přibývání oblačnosti na oblačno, odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr. Rostlové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Rokycanech ulici Jiráskova bourala dvě osobní auta a v Plzni v ulici Studentská se srazilo nákladní auto s osobním. Je to nedaleko odbočení do Krašovské, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Evropští výrobci autodílů dál doplácejí na krizi v autoprůmyslu. Například plzeňský závod JITECT propustí zhruba 300 lidí, tedy polovinu svých zaměstnanců. Nabízí jim ale vyšší odstupné i pomoc s hledáním nové práce. Podrobnosti uslyšíte v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30 a můžu říct a garantovat, že je připravena i soutěž. I tentokrát mám pro výherce hodně zajímavou knížku. No a už za pár minut se v rámci pochůdkového roku chvíli bude vařit. Taky nadále zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli tedy bude připravovat jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy, nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal ho zastihl při práci a ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tematikou peče pro obměkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně, někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne, uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek byste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: No a nejen ona jistě zvědová, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky bude vypadat. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo na Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byla Madonna a teď už je na řadě dnešní odpolední soutěž. Vy, kdo se chcete zapojit, vytáčejte číslo 221 554 222. Tak a teď musím ještě říct, o co se samozřejmě hraje. Je to hodně zajímavá knížka. Jmenuje se Druhý život Mozartův a tak trochu si pohrává s myšlenkou, že tenhle geniální skladatel, hudební skladatel nezemřel, že žije dál někde v ústraní. No, jak říkám, hodně zajímavé čtení pro někoho z vás, tak ještě jednou připomenu kontaktní telefon 221 554 222 a můžu snad dopředu říct, že jsem tu dnešní otázku opět vybíral z výročí dnešního dne. Tak, myslím, že už teď by někdo na tohleto naše číslo mohl volat, tak to zkusíme, koho že tam budeme mít. Halo, halo, hezké odpoledne, kdo je tam? Halo.
1: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
0: Pepo, odkud voláte?
1: Od Nepomuka.
0: Pepa od Nepomuka by si mohl odnes krásnou knížku. Já rovnou jdu na ten náš dnešní úkol. Díval jsem se tedy do těch výročí a zjistil jsem, že dnes by 90. slavil herec Pavel Landovský, zvaný též Landák. Znal jste Landáka, Pepo?
1: No, něco mi to říká, jako že hrál v tom filmu o ty vojáka.
0: Taky. Tam hrál, myslíte, Černé barony, tam hrál majora Teraskyho. Ale já se budu ptát na jiný film, ve kterém se objevil. A to je film Vratné lahve. Ten jste viděl?
1: Něco mi to říká.
0: Vám všechno něco říká a to je dobře, když mi pak řeknete správnou odpověď. Já se totiž ptám, jak se jmenovala jeho role v tomhle filmu Jana Svěráka, tedy ve filmu Vratné lahve. Já mohu napovědět, že měl přezdívku Mluvka, protože mnoho řečí nenadělal tam u těch vratných lahví. Jmenoval se tedy buď za A. Machač, nebo za B. Řezáč, nebo za C. Lamač. Pepo, jak to vyřešíte? Machač, řezáč, lamač.
1: Machač?
0: Machač to Pepo bohužel nebyl. To ne. Býval kdysi hokejista, pokud si pamatuju, Oldřich Machač.
1: Ale
0: naschledanou, zase někdy zavolejte a zeptáme se toho druhého, který je u telefonu a to je kdo? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Radka z Plzně.
0: Vy jste Vratné lahve viděla, Radko?
2: Viděla několikrát.
0: Takže Mluvka se jmenoval?
2: Mluvka se jmenoval, myslím, pan Řezáč.
0: Řezáč. Říznula jste do toho velmi pěkně. Tak super. A máte ráda třeba i klasickou hudbu třeba toho Mozarta?
2: Docela jo, no.
0: Každopádně knížka je krásná, pokud se vám líbit nebude a není to váš šálek kávy, vždycky můžete někomu darovat, Vánoce se blíží, že Radko?
2: Určitě, určitě, to já si ji nechám.
0: Gratuluju ještě jednou, zůstaňte mi chvíli u telefonu, ano?
2: Ano, děkuji, nashledanou.

0: Svět.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Proč jsou mraky na obloze bílé?
1: Protože jsou z mlhy a mlha je bílá.
2: Protože to sává z dešku a ta je bílá a z toho, že vytvoří mrak.
3: Protože voda vyrábí páru a z páry se vyrábí mraky.
4: Z hory jde moc horká voda a pak dělá se ty mraky.
5: Protože aby svítilo slunce.

0: Přiznejte se, lekáte se pavouka, zabijíte mouchy novinami, rozmáčknete všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose. Tématem dnešní noční linky totiž budou všichni ti malí, nezvaní návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu, anebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Budeme se ptát na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, rybenky, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Jaký k nim máte vztah? Na vaše názory a příběhy se bude těšit moderátor Honza Macoun v noční lince po 23. hodině. Ale teď jeden, řekl bych, větší problém. Jeden z největších zaměstnavatelů v plzeňských Borských polích, společnost Jetekt, chystá totiž hromadné propouštění. Výrobce autodílů v Plzni po více než 20 letech výrazně redukuje výrobu a rozprodává část evropských aktivit. O práci přijde přibližně polovina ze 600 zaměstnanců. Firma jim nabízí nadstandardní odstupné a pomoc s hledáním nových míst.
1: Na jednu z posledních nočních směn ve třísměnném provozu nastupuje Jana Bezděková. Tady má odslouženo téměř 20 let.
2: No, je to hodně bolestivá situace. Máme tady veškeré jistoty a teď půjdeme do neznáma.
1: Někteří lidé si už ale novou práci hledají sami. Jako třeba operátorka Aneška Žemličková.
3: Už jsme s tím tak nějak počítali z jara, protože vlastně se začaly mašiny, na kterých pracuju, odvážet něco do Francie, něco do Pardubic.
1: Stroje z plzeňské haly zamíří v rámci globální restrukturalizace firmy do jiných zemí, kde JTECT působí. Důvody vysvětluje personální ředitel podniku Jan Jiřík.
4: Automobilový průmysl prochází významnými změnami, na které musí reagovat bohužel skupina JTECT. Na centrální úrovni bylo proto rozhodnuto o strategickém prodeji části evropských aktivit. Bohužel součástí této globální restrukturalizace je také úprava výrobního portfolia v našem plzeňském závodě.
1: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců, dodává Jiřík.
4: To je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců.
1: Firma propouštěným zaměstnancům nabízí zvýšené odstupné.
4: Rovněž jsme navázali spolupráci s cirka 30 firmami z blízkého okolí, které nabízí pracovní příležitosti odpovídající právě profilu propouštěných kolegů.
1: S řešením situace pomáhá i úřad práce, který komunikuje jak s firmou, tak potenciálními zaměstnavateli v okolí i propouštěnými zaměstnanci, říká ředitelka krajské pobočky Pavla Janovská.
5: Zaměstnanci tak budou mít k dispozici informace o možnostech dalšího pracovního uplatnění ještě před skončením pracovního poměru.
1: Seznamy zaměstnanců, kterých se bude hromadné propouštění firmy JTECT týkat, si vyžádal i odborový svaz OS Kovo. Pokračuje vedoucí regionálního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj Václav Pelc.
6: Očekáváme v nejbližších dnech, že ty seznamy nám budou předány.
1: Podle Václava Pelce je firma JTECT první firmou, která ohlásila hromadné propouštění v automobilovém průmyslu.
6: U firm, u kterých působíme v plzeňském a karlovarském kraji, tak v současné době nemáme žádné takové informace, že by mělo dojít k nějakému razantnějšímu propouštění.
1: Připouští ale, že někteří zaměstnavatelé v oboru úbytek lidí maskují jinými způsoby.
6: Zaměstnavatelé to nazývají optimalizací výroby, tím trošku zakrývají vlastně to propouštění.
1: Celkem 300 zaměstnanců z firmy JTECT bude dostávat výpovědi postupně až do jara příštího roku. Z Borských polí v Plzni, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Mistr zkrátky a Petr Spálený dospíval tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. No ještě se můžete dočkat třeba skupiny Scorpions nebo už za chvíli Honzy Kalouska. No a také v 16.00 dalších zpráv se Štěpánkou Zíkovou a pak dnešní humoriády. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Martin Zounar. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Vy, kdož posloucháte humoriádu, to dobře znáte. No a Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že nedaleko Šťáhlav na Plzeňsku najdeme na strmé skále zříceninu hradu Lopata? Byl založen zřejmě mezi lety 1367 až 1377 heřmanem z Litic. Do současnosti se z hradu mnoho nedochovalo, ale místo je pořád velmi působivé. Na vrcholu skály je panel s kresbou, která naznačuje, jak asi hrad vypadal.

0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Města a obce Rokycanská a Berounská chystají rozsáhlé rozšíření skupinového vodovodu. Dřevosoustružníci z celého Česka budou zítra předvádět své řemeslo v Plzni Křimicích. V sobotu bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. Města a obce na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje se připravují na úbytek podzemních pramenů vody. Plánují proto propojit obecní vodovody a díky tomu využijí volné kapacity zdrojů v chráněné krajinné oblasti Brdy. Do projektu jsou zapojená města Mýto a Zbyroch a obce Strašice, Cheznovice, Cekov, Těně a Kařes na Rokycansku a spolu s nimi Středočeské Cerhovice.
3: Projekt počítá s výstavbou nových vodovodních technologií, což má dlouhodobě vyřešit případný nedostatek zdrojů vody v regionu. Podle veřejné vyhlášky odboru životního prostředí v Rokycanech teď běží řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. Připomínky a námitky mohou lidé i úřady posílat do 16. září. Z Rokycan Pavel Hala, Český rozhlas.
2: V Plzni Křimicích bude zítra přehlídka dřevosoustružníků z celého Česka. V areálu restaurace Roští budou od 10 do 18 hodin ukazovat hotové výrobky jako misky, dýmky, dřevěné náramky i vánoční ozdoby. Na místě budou také předvádět různé styly a druhy dřevosoustružení. Připravený je i program pro děti, říká za organizátory Martin Moravec.
4: Máme připravenou i soutěž pro děti. Bude to, kdo roztočí nejvíce dřevěných káč a dále někteří z vás si budou moct třeba vyzkoušet soustružení na mini soustruzích. Uvidíte staré mistry řemesla a bude na co koukat.
2: Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji. Se svým návrhem ale neuspěla. Reklama také nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu. V New Yorku začala pieta za oběti teroristického útoku z 11. září 2001. Památník navštíví všichni dosud žijící bývalí prezidenti Spojených států. Současný prezident Donald Trump vystoupí s projevem u Pentagonu. K útoku, který před 25 lety změnil Spojené státy, se přihlásila teroristická skupina Al-Qaida, vedená Saudem Usámou bin Ládinem. Její členové unesli celkem 4 letadla. Dvě z nich narazila do věží Světového obchodního centra, další narazilo do Pentagonu a čtvrté se zřítilo tělo v Pensylvánii. Bezprostředně po útoku zemřeli asi 3000 lidí.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až skoro zataženo, ojedinělé přehánky a teploty 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách bude maximálně 19. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna českého

0: skoro nedorazil. Martine Zounare.
1: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
0: Já totiž
1: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
0: ano.
1: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak ale žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, Ježíšu Moriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho dvrčí, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Humoriáda.

0: vící měle. Ne, to je burian, promiň. Prosím tě.
1: Toho nemáme dneska. Ne,
0: ale víš, jaká je to senka. Ano. Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze s divadelkou Podvěží, z divadelka Podvěží Marie Retrové. Jako na to se těšíme moc.
1: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte, ano. Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili pointu, protože to je jako... Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed pointu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hroznej brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavři, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorněni jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak trapasy na jevišti a Viktor Prajs. Ty jsi se s Viktorem potkal?
0: Já jsem se s Viktorem Prajzem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na Zofíně.
1: Pražský Zofíně. Písnička.
0: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Prajs tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný.
1: To je všechno podle toho, jako to mluvíš, jo, to obsazení i autoři a tak.
0: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somr dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
1: trapasy si vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
0: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
1: Ty se zbál, že to bude trapas.
0: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty náhradní.
1: No ty náhradní, jasně.
0: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se mnou ve válce v Zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlasu.
1: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, no, tak no, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
0: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
1: No.
0: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
1: No.
0: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to se zravej, no.
1: No tak to je proti, takže co si vyberete? Proti, no, trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: No Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zounia.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak kdy? To už bylo.
4: A byla jste úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Jo, jo. Všichni. Jde, všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba
4: tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně. Děkujeme.
9: Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravej? No teda, já vydržím hodně, jo? Ale aby mě, ausgerechnet, mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
10: Vy, že máte zácpu? Vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
10: Tak vám to... Hlejte. Tak vám to říkám já.
9: Jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě, no. Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
10: Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? Jo. Od 20 let.
9: Jo.
10: To jsem dostal první mrtvici.
9: nechci. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
11: Hejte, to se furt vytahujete, jo? No. Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek, plic, jo? No?
9: No, prosím vás, no. Tak schválně, schválně.
11: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
9: No, to vám tak věřím, to vám tak věřím.
11: Helejte, když jsme u toho teda, jo,
9: no.
11: Tak kdybyste viděl, co já kašlu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
9: No tak schválně.
11: Jo?
9: No.
11: Jo?
9: No.
11: No tak jo.
9: Hejte se, neste to, laskavě, ano.
11: Jo.
9: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
11: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
9: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
11: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná sranda to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo a začali místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je, ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej. To je 25 let. To není jako, že teďka. Mě bude šedé v květnu. A vem si to, že já tohleto dělal v 30, takovou lbejkárnu.
3: No.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom patbuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu. Boleslav Polibolek, Polívka, Míra Donutil, Čmaně. A teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frajmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těma bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal lásku Luďka Soboty, protože teda je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že no tak takhle.
3: Tobě to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo. Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tedy Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Telefon Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Já Stačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý Akáčko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou, Hinek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví, pánové, ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak jo. Tak
2: budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď ještě na toho Luďka Čověče.
1: No tak
2: dobře, tak příště.
1: Jede prý se zatím.
6: Hlejte sem a víte... Víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo,
6: já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou dělali zadní chlopeň jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, víte? Ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: No, to mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiši.
6: No,
8: kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: Ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani...
6: Myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda. Po kolika že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
7: Jo, emmental.
6: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
6: No proč? To pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No tak si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
6: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
6: Já, slečno, já.
7: My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli.
7: No jo.
8: Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době, v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilé autem, Haničené úplně skvělé, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral Sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, taková brada, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepáral. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí.
1: Ty ses
2: musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Prostě za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě
2: Zrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
1: Ale jsi rád, že poznal tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. Já myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zlíknu te celky.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí, to je poslední prodloužená jízda, tak páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli toto...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka. A ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete nevím. Hostem Humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem tam nechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam, ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
6: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad.
2: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A to sedne to radost. Ne někdy. Když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředháněj, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavým, zdravím vás Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To má zklamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, dělá to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé auto.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: Já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice
7: ta... A
6: co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. A jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
9: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu. No, tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu, byl.
10: Tak jsem sundal
9: čundrovaný kalhoty a dal jsem nadspal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A on říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz dostal mě, odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz
1: Martin Zouna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň zahájí jednání o změně územního plánu v části Nová hospoda. Město chce v této lokalitě vybudovat non-stop veterinární pohotovost. 2 trasy nabídne zítra zájemcům tradiční turistický pochod rozhlasová 25. V sobotu bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň začne jednat o změně územního plánu v lokalitě Nová hospoda. Soukromý veterinář tam chce vybudovat non-stop veterinární pohotovost. Ta by ošetřovala většinu běžně chovaných zvířat, včetně koní. Veterinář chce pohotovost postavit na svém pozemku, kde to ale zatím neumožňuje územní plán. Plzeňští zastupitelé proto souhlasí, aby město začalo připravovat jeho změnu. Co se bude dít dál, popsal ředitel plzeňského útvaru koncepce a rozvoje Jaroslav Holer.
4: Následovat bude standardní proces zpracování návrhu změny, proběhne společné jednání s těmi dotčenými orgány, veřejné projednání a všechny případné připomínky musí být vypořádány a pak teprve se bude ten návrh předkládat znovu zastupitelstvu ke schválení.
3: Jednání může trvat půl roku až rok. Veterinární pohotovost už několik let v celém plzeňském kraji chybí. Do opakovaného výběrového řízení, které vyhlásilo hejtmanství, se nikdo nepřihlásil. Český rozhlas Plzeň zítra pořádá tradiční turistický pochod rozhlasová 25. Start a cíl je před budovou Českého rozhlasu na náměstí Míru. Pro zájemce jsou připraveny 2 známé trasy. Registrace účastníků bude od 8 do 10 hodin. Každý obdrží mapu trasy podle vlastního výběru a účastnický list.
5: Obě trasy vedou kolem přehrady České údolí. Delší měří 25 kilometrů a zavede lidi k nedaleké Nové Vsi a dál po lávce Járy Cimrmana překročí řeku Radbůzu. Kontrolní stanoviště bude u areálu Škodalent a v cíli čeká na účastníky tradiční opékání špekáčků. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
3: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Litrová výkupní cena od farmářů klesla od loňska ze 13 korun a 40 haléřů na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
6: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5,90 korun z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17,90 korun, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace.
3: Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států, informoval o tom Hrad na svém webu. Prezident ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Petr Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy.
2: Sport.
3: Hokejisté Liberce odehrají první domácí utkání v Lize mistrů. Po 2 porážkách nastoupí v 18 hodin proti dánskému Herningu. V 19 hodin a 45 minut začne utkání švýcarského Friburgu z Plzní, která zatím soutěži 2x vyhrála.
2: Počasí.
3: noci bude oblačno až skoro zataženo, ojedinělé slabé přehánky a nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne se mohou ojedinělé vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 16 až 19. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: výročí historická soumarská karavana, kterou navíc u Filipovy huti dramaticky přepadly lupiči. Zamíříme i na západ našeho regionu, abychom zhodnotili, co reálně přineslo lázeňskému trojúhelníku 5 let na prestižním seznamu UNESCO. No a v příštích minutách navíc zabrousíme i na předpověď počasí a zajímat určitě i vás bude, jak bude o víkendu.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Hned po první písničce pro vás máme přehledný souhrn všech dnešních regionálních událostí. Ondřej Kapic pře dobré odpoledne a pěkný pátek.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Zlatá cesta na Šumavě slaví 670 let. Významná obchodní spojnice propojovala Čechy a Bavorsko a od středověku po ní putovali soumaři se zbožím, hlavně solí. Vydali se na ně i dnes. Mluvit o tom budeme v našem vysílání už za chvíli. Velkou nadějí pro onkologické pacienty jsou takzvané CAR-T terapie, které využívají k léčbě nádoru i plzeňští hematoonkologové. V poslední době přibyl nový typ preparátu, který funguje na další z nádorů, mnohočetný myelom. Výhody této léčby vysvětluje Pavel Jindra, primář hematoonkologického oddělení Plzeňské fakultní nemocnice.
3: Geniální v tom, že to není žádná chemoterapie, v podstatě přeprogramujeme jeho vlastní imunitní systém, aby lépe bojoval s tím nádorem.
2: Podrobnosti řekneme zhruba za půl hodiny. V Plzeňském kraji ubylo za první polovinu letošního roku 1542 obyvatel. K poslednímu červnu žilo v regionu zhruba 613 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Více lidí se vystěhovalo, než přistěhovalo a v regionu zemřelo více lidí, než se jich narodilo. Úbytek podle statistiků souvisel s vysokým nárůstem počtu vystěhovalých do zahraničí, ve kterém se projevil

0: podařilo hlavně ukončení pobytu lidem, kterým na konci června skončila platnost dočasné ochrany a nepožádali o její prodloužení. Plzeň dnes odhalila památník bývalému řediteli elektrických podniků Františku Mlynaříkovi, který ve městě zavedl trolejbusy. Díky němu se Plzeň v roce 1941 stala teprve druhým městem v republice s trolejbusovou dopravou. Autorem díla je sochař Jindřich Zeithaml. Místo bylo vybráno symbolicky před novou vozovnou na Slovanech. Plzeňská policie připravuje na zítřek bezpečnostní opatření kvůli ohlášenému shromáždění a následnému pochodu Plzeň Pride. Průvod je součástí několikadenního stejnojmenného programu komunity na podporu práv leseb, gejů, bisexuálů a translidí. Policie vyhodnotila opatření jako vizice rizikové a zapojí do něj příslušníky z různých odborů. Spolupracovat bude i s hasiči, městskou policií a magistrátem. Vzhledem k tomu, že trasa průvodu vede středem města, policie nevylučuje ani dočasné dopravní omezení.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Bylo 14:15, posloucháte páteční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Kašperské hory slaví 670 let od vzniku Zlaté cesty a 35 let partnerství s městem Grafenau. A jak jinak oslavit výročí cesty než velkým historickým průvodem Soumarů, kteří po stezce mezi těmito městy putovali už od středověku. A vydali se na ní i dnes. Ráno vyrazili na 30-kilometrovou trasu z bavorských hranic a hned u Filipovy huti je čekalo překvapení. Přepadli je lupiči.
1: To jsi tak výbrfal!
2: Kdo jsi? Berbizu!
1: Já jsem velký raubíř!
3: A vedoucí zhruba 20 labků právě dává pokyn k útoku.
2: Co chcete?
4: Vězeň a...
3: Jsou to děti z kašperskohorské základní školy.
1: Všechno cené, co máte.
3: V té karavaně je zhruba 25 historicky oblečených soumarů, kolem 10 koní, kteří jsou obtěžkaní nákladem a zbožím.
1: My jsme jenom soumaři, my máme jenom sůl.
3: Lektorem tady té 20členné skupinky je Karel Eschner.
5: Tváří se opravdu jak labkové, myslím, že si to užijou. A pochopitelně jako všude docházelo k přepadením. Taky, když se čtou letopisy, tak se dozvíme, že okolí steze kupeckých vůbec muselo být vykáceno křoví a stromy, aby se za nimi nemohl schovávat třeba kušiník nebo lučištník, takže na dostřel z luku se muselo vykácet všechno okolo, aby stezky byly bezpečné.
3: Tak a tady jsou i děvčata zlodějky. Vy máte nějakou sekeru, koukám, krásné šaty. Petro, jak se cítíš v té roli?
6: Velice dobře a krásně jako princezna.
3: Tady hlavním trubačem byl Filip Schneider.
7: Ty děti si to většinou užívají a navíc to obzvláštní tu výuku třeba a může to ukázat, že to nemůže být jenom nuda ta škola, ale může to minimálně v Kašperských horách vypadat trošičku jinak a očividně naštěstí pobavili se.
3: 12-letý Tonda. Co víš o Soumarech?
8: Chodí se solí z Německa do Česka.
9: Nebyla to jenom sůl, ale sem do Čech putovaly třeba drahé látky anebo koření, kterého se tady u nás v Čechách nedostávalo. Naopak ven z Čech do světa se vyváželo třeba ovoce, víno, ryby, pivo, chmel. To znamená všechno komodity typické pro české země už v tom středověku.
3: Tak a to už vysvětluje jedna z organizátorek akce Jana Sázavská.
9: Město Kašperské hory a Grafenau jsou odjakživa spojené a to Zlatou cestou, která vycházela z Bavorského Pasova, vedla právě přes Grafenau sem k nám do Kašperských hor. Po téhle cestě chodili soumaři, kteří převáželi tu drahocenou sůl, která byla ve středověku velice důležitá. A my dnes navazujeme právě na tu tradici těch soumarských karavan a pochodů, kde ti soumaři absolvovali celou tu cestu z Pasova až právě do Kašperských hor. Další výjimečná příležitost letos je ta, že slavíme 35 let výročí partnerství města Grafenau a Kašperské hory.
3: V té soumarské karavaně dnes jsou zástupci města Šerdy, Grafenau a Kašperských hor.
9: Opravdu je to poprvé, kdy se spojili soumaři ze tří z různých států.
3: Soumarská karavana dnes ujde zhruba 30 kilometrů, šla trasou okolo Březníku, Modravy, přes Horskou Kvildu do Kašperských hor. A právě tam zítra ve 13 hodin zahájí městské slavnosti velký soumarský průvod městem. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
2: Ano, a další část Dne v kraji s pátečním datem 11. září bude už za pár minut patřit počasí a víkendové předpovědi.

0: Pět let mezi světovou elitou UNESCO. Co prestižní značka skutečně přinesla našemu lázeňskému trojúhelníku a změnila vůbec k lepšímu život v regionech? O tom budou příští minuty pořadu Den v kraji. Počasí. Teď už je u telefonního aparátu připraven meteorolog Josef Cink. Dobrý den.
1: Hezký podvečer.
0: Pojďme si říct, jak bude vypadat víkend. Co přinese sobota?
1: Tak sobota nám přinese takové střídající se počasí, střídat se nám bude sluníčko s oblačností, nejvíce slunečních paprsků si užijeme po ránu a potom znovu v pozdějších odpoledních hodinách. Během dopoledne začne poměrně rychle přibývat kupovitá oblačnost a ta nám bude oblohu částečně místy zakrývat. No a ojediněle se pak může objevit i nějaká slabší přehánka, ale to především spíše na horách. No a později odpoledne se ta kupovitá oblačnost bude opět rozpadat, ta oblačnost se nám bude postupně protrhávat. No a ranní teploty zítra 11 až 8, ty nejvyšší denní pak vystoupí zítra na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech tam očekáváme ta maxima kolem 16. No a vítr povane zítra slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Už nevím, kde jsem to četl, ale četl jsem, že o víkendu by měly být teploty vyšší než v pátek. Tak jsem poměřoval, jste říkal, ta sobota 23 stupňů, no to není zas tak moc.
1: Není to. Ty teploty se celkem ustálily. Možná 25 bychom se mohli dočkat v úterý, spíše výjimečně takhle někde na tom Plzeňsku, ale vesměs ty teploty se nám budou pondělí a úterý udržovat opět v těch stálých takových hodnotách do těch 23. No a pokud bych měl doplnit ten víkend, tak v neděli nás čeká odlišnější počasí. Přinese nám tedy ten den více srážek, v ranních hodinách se nám zatáhne, no a především odpoledne a večer se pak na většině území přidá občasný déšť nebo přehánky, no a ranní teploty ty nás čekají mezi 12 až 9, no a ty nejvyšší denní pak pouze mezi 18 až 21 stupně Celsia.
0: Je vysoká pravděpodobnost, že ten nedělní déšť postihne většinu regionu, nebo to bude opět lokální situace?
1: Tak v dopoledních hodinách se ty srážky mohou objevovat spíše lokálně na západě, ale v těch odpoledních a podvečerních hodinách očekáváme potom, že se postupně přidají nebo rozšíří na většinu našeho území.
0: Říká meteorolog Josef Cink, děkuji a přeji pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Hezký víkend, díky, naslyšenou.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 6:30, dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň. O tomto víkendu se uskuteční třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. Co tento zápis znamená, co za 5 let městům přinesl? Mezi hosty našeho dnešního dopoledního živého vysílání z nádraží v Mariánských lázních byla i Lada Pekárková z Ministerstva kultury. Moderátora Radima Jehlíka zajímalo, co je z jejího pohledu největším přínosem zmíněného prestižního ocenění.
1: Zápis na seznam světového dědictví byl hlavně potvrzením těch hodnot, které všechny ty tři, a nejenom ty naše tři lázeňská města mají, ale všech 11 měst, které jsou v celé sérii světového dědictví. A potvrzení toho, že jsou výjimečná nejenom jako historická města, ale jako lázeňská města, která mají stále živou a tradiční lázeňskou kulturu.
2: Když jste před těmi 5 lety stáli u zápisu, měli jste představu, jak to bude probíhat, jak to bude vypadat, jak se ta města budou vyvíjet?
1: My jsme doufali, že se budou vyvíjet, ale že se nebudou tolik měnit. Tím, že jsou to lázeňská města, tak jsou zvyklá na návštěvnost, na cestovní ruch, takže mají veškerou infrastrukturu a doufali jsme jenom, že budou uchovávat ty hodnoty nadále a podaří se je předat těm budoucím generacím.
2: Je 5 let dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možné ten dopad zápisu vůbec hodnotit? A existuje u vás na ministerstvu nějaké vyhodnocení těch prvních 5 let? Nebo jak to funguje? Říkáte si, jo, to bylo dobře, tohle nebylo dobře?
1: My se snažíme pravidelně sledovat ty památky. Máme na to speciální systém na sledování památek zapsaných na seznam světového dědictví. Provádíme pravidelný monitoring nejenom českých památek, ale vlastně i těch 11 lázeňských měst se samo zhromažďuje data o tom, kam se posouvají v té ochraně a v té péči, jestli se nemění stav těch lázeňských měst a třeba i pramenů. A vyhodnotili jsme to jako dobře. Doposud ten trend je pozitivní. Myslím si, že je spousta věcí, co je potřeba zlepšit, kde zapracovat, co zafinancovat, ale v podstatě jsou dobře nakročeny, ty města mají.
2: Tak co je třeba zlepšit? Kde je potřeba zapracovat?
1: Konkrétně v Mariánských lázních si myslím, že je řada domů, které nejsou dobře využívána. Je potřeba zafinancovat nejenom do historických domů, ale i do infrastruktury. A je potřeba možná i pomoci celému regionu skrze světové dědictví, pomoci a pozdvihnout vlastně celý tento region.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, 5:30. Přelomovou léčbu v hematoonkologii představují CAR-T terapie. Jedná se o genovou léčbu využívající vlastní buňky imunitního systému pacienta. Tuto léčebnou metodu využívají i lékaři hematoonkologického oddělení Plzeňské fakultní nemocnice. V České republice je nově k dispozici už 6. typ CAR-T terapie.
1: CAR-T léčbu máme k dispozici v České republice asi 5 let a je potěšující, že v poslední době přibyl další typ preparátu, který funguje na další nemoc, na mnohočetný myelom, pro kterou jsme v určitých stádiích již neměli šanci, jak ji léčit, a tento nový přípravek může zvrátit osud těchto pacientů dobrým směrem.
2: Jaký je princip fungování CAR-T terapii jako takových?
1: Geniální v tom, že to není žádná chemoterapie, nepoužíváme žádné preparáty, které člověku dáváme. My v podstatě přeprogramujeme jeho vlastní imunitní systém, aby lépe bojoval s tím nádorem. Vezmeme si jeho vlastní té lymfocyty, imunitní buňky, které mimo jeho tělo geneticky upravíme tak, aby byly cílené, aby poznávaly ty nádorové buňky, namnožíme je a pak mu ty buňky, ty jeho vlastní, vrátíme do těla, kde se znova pomnoží, dojde k jejich expanzi a bojují přímo proti tomu nádoru vlastně vlastním imunitním systémem.
2: Představuje CAR-T terapie doktor Pavel Jindra, primář hematologicko-onkologického oddělení Plzeňské fakultní nemocnice. Pro které pacienty jsou tyto terapie určeny?
1: Je to relativně široké spektrum pacientů. My tomu odborně říkáme lymfatické nebo lymfoidní malignity. Jsou to akutní lymfoblastické leukemie u dospělých, u dětí. Jsou to nejrůznější typy lymfomů, maligních lymfomů. A v neposlední řadě to je ten 6. preparát, který přišel na trh. Je to mnohočetný myelom.
2: Opravdu se jedná o přelomovou léčbu, tak jak se o ní mluví?
1: Opravdu se jedná o přelomovou léčbu. Je to léčba specializovaná, je to léčba, která vyžaduje multidisciplinární spolupráci, vyžaduje vysoce specializované laboratoře, kde se s těmi buňkami manipuluje, a opravdu pro některé pacienty může znamenat jedinou šancí na přežití. Na druhou stranu není to zázračná léčba ve smyslu, že vyléčí každého. Jako každá léčba může selhat a určité procento pacientů bohužel i přes tuto léčbu ta nemoc se vrátí nebo to nezafunguje ideálně.
2: Podání léčby je jednorázové, což je pro pacienta určitě výhoda.
1: Máte pravdu, že samotné podání je jednorázové, nicméně není to tak jednoduché, že pacient přijde, dostane ty CAR-T a zase jde domů, předchází tomu určitá příprava toho jeho imunitního systému a samozřejmě ten samotný proces toho boje těch geneticky modifikovaných lymfocytů může vyvolat řadu nežádoucích účinků, které musíme taky léčit. Ale je pravda, že prostě podá jedna dávka a ta léčba by tím měla být vlastně maximalizována.
3: Po té léčbě karbuňkama jsem se cítil asi nejlíp v životě. Jsem zažil takový vnitřní klid a pohodu, jakože jsem to předtím vůbec necítil, že mi ta léčba asi sedla hodně.
2: Jak dlouho trvá proces výroby od odběru těch buněk až potom k samotné infuzi?
1: Možná zajímavou informací bude, že to se nevyrábí v Čechách. To jsou několik center ve světě, v Evropě či ve Spojených státech, takže my musíme zjistit, aby vůbec tam byl jakýsi slot pro tu výrobu, a ta výroba sama trvá minimálně 2 týdny, někdy až 2 měsíce.
2: Kolik pacientů na vašem oddělení v současné době léčíte a kolik z nich CAR-T terapii?
1: Na našem oddělení léčíme tisíce pacientů. Ono těch hematologických malignit je celá spousta a bohužel ta CAR-T je pro takový malý výsek. Jo. To je menšina našich nemocných, který mohou dostat ty lymfomy a ty myelomy, který mohou dostat tu CAR-T léčbu. Každý rok dáváme mezi 10-20 CAR-T terapií pacientům.
2: A co je rozhodující pro to, aby pacient tuto léčbu dostal?
1: Aby to mělo i tu indikaci, aby měl nemoc, kde máme možnost vyrobit ty CAR-T lymfocyty proti tomu nádorovému znaku. Bohužel u řady jiných typů leukémií, u jiných malignit zatím tuto možnost nemáme.
2: V České republice aplikují CAR-T lymfocyty jenom vysoce specializovaná hematoonkologická centra. Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň patří mezi ně. Z Plzně Soňa Weitzbachrová, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Sbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Sbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Svátečním dnem v kraji zamíříme 4 minuty po 6:15 do Gdyně. Tamní dobrovolní hasiči si v těchto dnech připomínají 100 let od chvíle, kdy do jejich výzbroje přibyla motorová stříkačka Laurin a Clement, zvaná Babička. Významný technický unikát připomene město sérií akcí pro veřejnost. Dnes podvečer program nabídne pietní setkání a zítra celodenní přehlídku. S podrobnostmi se už hlásí Jiří Trnka. Dobrý den.
1: Dobrý den z Domažlicka. Zdejší dobrovolní hasiči získali svůj historický skvost už v roce 1926. A unikátní stroj dnes slouží jako hrdá připomínka řemeslné i technické zdatnosti našich předků. Výstava věnovaná stoletům Babičky, jak se této hasičské stříkačce přezdívá, je přístupná v Muzeu příhraničí a dnes podvečer v 18 hodin naváže mší svatou v kostele svatého Mikuláše. Ta uctí památku generací gdyňských záchranářů. To hlavní centrum oslav ale otevře zítra. Přímo na Gdyňském náměstí program od 1 hodiny odpoledne odstartuje koncert dechové hudby Horálka. Ve 14 hodin proběhne oficiální zahájení s představením samotného stroje. V 15 hodin vypuknou dynamické ukázky historické techniky v akci a v 5 odpoledne hasiči předvedou naopak své nejmodernější zásahové vybavení. Celodenní slavnost pak vrcholí večer mezi 6 a 8 hodinou, kdy se návštěvníci dočkají předváděcích jízd přímo se staletou jubilantkou v rámci takzvaného Gdyňského kolečka. Tak si akci užijte.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Na ostří nože a Eva Farná na vlnách Českého rozhlasu Plzeň 5,5 minuty před 18. hodinou.
1: Den v kraji.
0: Atletka Škody Plzeň Kateřina Salcmanová má za sebou vydařenou sezónu. Mladá vícebojařka skončila třetí v soutěži dálkařek na mistrovství republiky jednotlivců v Plzni a poté ovládla kategorii do 22 let na šampionátu v Táboře. Poslechněte si rozhovor s touto sportovkyní v našem zítřejším vysílání. V dalším díle seriálu Můj kraj se vydáme do Nezvěstic na jižním Plzeňsku, kde se narodil Rudolf Slánský, komunistický politik, který zažil strmý vzestup a prudký pád. Zítřejší turistický tip vás pozve do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Mnozí z vás si tento objekt vybaví spíše pod jeho starším pojmenováním Selský dvůr u Matoušů. V sobotní povídce tentokrát uslyšíte dva příběhy romského spisovatele Andreje Gini. Po druhé světové válce se s rodiči přestěhoval do Rokycan. Tam pak žil až do své smrti. Jeho povídky, jak Rom přivedl gáča k rozumu a jak Romové hráli v pekle, jsme pro vás vybrali z knihy Pativ. Ještě víme, co je úcta. Z dnešního Dne v kraji je to vše. Ondřej Kapic přeje pěkný víkend.
1: Den v kraji.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé v Kralovicích na severním Plzeňsku rozhodnou o větrných elektrárnách v referendu. Plzeňský magistrát představí činnost záchranářů, policie a hasičů. Rodičům dětí na vozíku chybí přehled, které školy jsou skutečně bezbariérové. Změnit to má nová celostátní databáze. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Obyvatelé Kralovic na severním Plzeňsku budou o případných větrných elektrárnách hlasovat v místním referendu. To se uskuteční společně s komunálními volbami ve dnech 9. a 10. října. Lidé budou v hlasování odpovídat na otázku, zda si přejí, aby radnice odmítla jakoukoliv součinnost při případné výstavbě větrníků na svém území.
2: Aby bylo referendum platné, musí k urnám dorazit alespoň 35% voličů. Lidé budou rozhodovat, zda má město blokovat větrné elektrárny v územním plánu a odmítat smlouvy s investory. Výsledek bude pro radnici závazný, pokud pro něj bude hlasovat alespoň čtvrtina oprávněných voličů. Z Kralovic Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Výtěžek z letošního 21. reprezentačního plesu města Plzně, který se uskutečnil v lednu v Měšťanské besedě, opět poputuje na pomoc těm, kteří je potřebují. Z vybraného vstupného město rozdělí celkem 77 777 korun, a to mezi 7 organizací, které dlouhodobě pomáhají lidem se zdravotním i jiným znevýhodněním a jejich rodinám, píše to město Plzeň na svém webu. Výtěžek letos pomůže například Tyflocentru Plzeň, které podporuje lidi se zrakovým postižením, anebo spolku neslyšících Plzeň Jižní Předměstí. Jak pracují záchranáři, policisté a hasiči, mohou lidé vidět zítra v Plzni. Akce Hrdinové Plzně se koná od 10 do 18 hodin v parku za obchodním centrem Plaza. Připravili je preventisté z plzeňského magistrátu a vstup je zdarma, říká mluvčí plzeňského magistrátu Monika Krausová.
3: V průběhu dne bude k vidění společný zásah hasičů a záchranářů při vyprošťování zhavarovaného auta nebo ukázka profesní sebeobrany strážníků městské policie Plzeň i práce služebních psů. Program doplní stezka hrdinů, kde za plnění tematických úkolů získají děti odznak hrdiny Plzně.
1: V Česku chybí celostátní přehled bezbariérových základních a středních škol. Informace musí rodiny zjišťovat přímo u jednotlivých zařízení. Vlastní databáze proto spustila iniciativa Výtahy do škol.
4: Tak, aby se mohli jednoduše podívat, která škola je na tom jak s přístupností, protože takové informace se jinak velmi těžko dohledávají.
5: Říká zakladatelka iniciativy Výtahy do škol Jindra Landová.
6: Celostátní přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není.
5: Potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
6: Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérových škol je jen málo. Velmi dobře víme, že by taková databáze žákům s postižením i jejich rodičům velmi usnadnila situaci.
5: Ombudsman proto s odborníky připravil vlastní dotazník pro celostátní mapování. Stát chce přístupnost škol zmapovat do konce roku 2029. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas. Sport.
1: Mistr světa Jakub Krejčí zakončil světový pohár vodních slalomářů čtvrtým místem v závodě kajakářů ve finále ve španělském Seu. V celkovém hodnocení obsadil český reprezentant třetí pozici. Počasí. V noci bude oblačno až skoro zataženo, ojedinělé slabé přehánky, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů a na horách 8 až 5. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, odpoledne ojedinělé slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý vítr, biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala v ulici Vyškovská v Chodové Plané na Tachovsku. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
7: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. V dnešním pořadu Muziky, muziky pokračujeme 10. dílem seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám bude hrát malá dechovka Karlovarka Josefa

Spolkou svého kapelníka Josefa Jiskry s textem Svatopluka Radešínského Kapelu Hraj se představila malá dechovka Karlovarka a pěvecké duo Jiřina Bačová s Jiřím Procházkou.

V roce 1965 založil Josef Jiskra spolu se svými kolegy hudebníky Karlovarského symfonického orchestru malou dechovku Karlovarku. Nástrojové obsazení souboru bylo netradiční. Fletna, klarinet, dvě trubky, pozoun, dva lesní rohy, tuba a bicí nástroje.

Karlovarka se stala brzy populárním souborem. Koncertovala a hrála k tanci pro návštěvníky Karlových varů a pacienty v lázeňských domech a hotelích. Pravidelně hrála promenádní koncerty na lázeňské kolonádě.

Josef Jiskra byl kmenovým autorem souboru. Jeho aranžmá bylo základem specifického zvuku Karlovarky. S Karlovarkou spolupracovali také skladatelé Miloš Hojda, Jaroslav Novák, Jaroslav Škabrada, Rudolf Gruber a Jiří Temel. Z textařů to byli Karel Fischer, Svatopluk Radešínský, Jan Blaštík a Ladislav Nuzart. Notový archiv souboru obsahoval cirka 2000 titulů.

0: čas.
1: Když začala Karlovarka studiově natáčet pro Československý rozhlas Plzeň, rozšířila se její popularita po celé republice. Také Československá televize živě odvysílala z lázeňské kolonády několik nedělních dopoledních koncertů Karlovarky.

Malá dechovka Karlovarka zakončila svoji činnost v roce 1979, kdy kapelník Josef Jiskra se souhlasem úřadu obou států s rodinou vysídlil do Spolkové republiky Německa. Od ledna 1980 zastává místo hudebního ředitele v městě Crailsheimu. V roce 1987 se stal krajským dirigentem hudebního svazu oblasti Hohenlohe. Při odchodu do důchodu byla Josefu Jiskrovi udělena zlatá medaile za zásluhy o hudbu, což je nejvyšší vyznamenání hudebního svazu spolkové země Baden-Württemberg.

S Josefem Jiskrou jsem se seznámil v roce 1975, kdy jsem jako mladý hudební režisér natáčel v plzeňském rozhlase jeho malou dechovku Karlovarku. Zapůsobil na mě, s jakým klidem, rozvahou a vysokou muzikantskou profesionalitou vedl ve studiu svoji kapelu. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky se s vámi loučí Antonín Bulka.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu pravidelné folklorní půlhodinky Špalíčku lidových písní. Dnes ho naplníme krásnými lidovými ukolébavkami, které naše babičky nad kolébkou zpívaly svým dětem a které se jako vzácné klenoty mezi lidovými písněmi dochovaly až do dneška. Pěkný a klidný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Řekněte sami, co může být krásnějšího, než když maminka tichým hlasem zpívá před spaním svému děťátku. V minulosti ho přitom navíc kolébala v kolébce a svůj zpěv tak doprovázela i jemným pohybem. Možná si vybavíte nějakou krásně vyřezávanou dřevěnou kolébku, kterou jste mohli vidět třeba někde v muzeu. Tak právě tento obraz si teď ve své fantazii udržte a poslechneme si první dvě ukolébavky. První bude Schocka a ta druhá z Nepomucka.

Nejstarším typem kolébky, o kterých si také povídáme v dnešním špalíčku, byla jakási závěsná kolébka z plachty, z provazy nebo popruhy v rozích, za které se zavěšovala venku na tři tyče u vrcholu svázané a zaražené do země. Zavěsit se ale mohla i na silnou větev nebo oj z vozu. Takové kolébce se říkalo hejčadlo, hejčedlo, býba a podobně. V místnosti se taková plachta přivazovala na bydlo u stropu. V plachtě se dítě na peřince kolébalo rukou anebo taháním za provaz. Taková plachtová kolébka se u nás používala až do 20. století.

dnešním špalíčku posloucháme krásné české lidové ukolébavky a také si povídáme o kolébkách, které používaly naše babičky a prababičky. Takzvaná hejčadla, tedy kolébky z plachty, o kterých jsme si povídali před písničkami, byla generacemi prověřená a také velmi oblíbená pro jejich praktičnost. Snadno se přenášela a instalovala venku, když třeba žena pracovala na poli. V interiérech našich předků jste ale mohli narazit i na dřevěné kolébky, režné i jednobarevně natřené. Zdobené byly řezbou, ale i ornamentální malbou. Na kolébkách se často vyskytovaly krásně vymalované rostlinné motivy, třeba ptáčci, věnečci anebo srdíčka, a objevit se mohl také monogram anebo letopočet.

Na vlnách Českého rozhlasu dnes posloucháme ve špalíčku lidových písní krásné české ukolébavky a ještě můžeme dodat, že nejmladším typem kolébek býval proutěný košík posazený na kolébadla. Ten se užíval na přelomu 19. a 20. století. I když v té době už byly kolébky postupně nahrazovány dětskými postýlkami. No a dvě zajímavosti na závěr. Naši předci na kolébky kreslívali svěcenou křídou ochranná znamení proti můře. A také se věřilo, že kolébka se nesmí kolébat na prázdno, aby se dítěti nevykolébalo spaní. Tak doufám, že i vy po dnešním špalíčku budete mít krásný spánek. Hezký a klidný večer a dobrou noc vám dnes od mikrofonu přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni je nový památník Františka Mlynaříka, který ve městě zavedl trolejbusy. Na moštování v Klatovech je třeba se kvůli rekonstrukci v ulici předem objednávat. Po 4 letech se v Česku objevil tetanus, nakazil se muž z Moravskoslezského kraje. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dnes odhalila památník bývalému řediteli elektrických podniků Františku Mlynaříkovi, který ve městě zavedl trolejbusy. Díky němu se Plzeň v roce 1941 stala teprve druhým městem v republice s trolejbusovou dopravou. Autorem díla je sochař Jindřich Zeithaml. Pokračuje Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně.
2: To místo bylo vybráno symbolicky tady před novou vozovnou na Slovanech, protože František Mlynařík byl jeden z prvních ředitelů elektrických podniků před plzeňských dopravních podniků. A to místo je tak symbolické, protože tady vlastně začala ta skvělá éra veřejné dopravy, ke které pan Mlynařík přispěl.
0: Na moštování v Klatovech se lidé musí předem objednat. Moštárna je v provozu každou sobotu, kvůli rekonstrukci přilehlé ulice se ale provoz koordinuje pomocí objednávek. Díky nim se lidé dozvědí, kdy a kudy mají v daný termín do moštárny přijet, říká předsedkyně klatovských zahrádkářů Olga Kalčíková.
3: Každou sobotu je moštárna přístupná, ale vždy jen jednosměrně. Ale je nutno se předem přihlásit telefonicky na telefon číslo, které je uvedeno na našich webových stránkách i Facebooku. A každý moštující dostane po telefonu informaci, z které strany může přijet.
0: V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
4: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
0: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Sport. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. Další utkání odehrají v sobotu odpoledne proti Švédsku. Počasí. V noci bude oblačno až skoro zataženo, ojedinělé slabé přehánky, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů a na horách 8 až 5. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, odpoledne ojedinělé slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala v Plzni v ulici Rokycanská ve směru z centra města na Prahu za křížením s ulicí Dlouhá a stále pozor na nehodu u Chodové Plané na Tachovsku v ulici Výškovská. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: vždycky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Mnozí často navštěvujeme zoologické zahrady. My Český rozhlas z nich často vysíláme a používáme taky často zkratku zoo pro zoologické zahrady. A uvědomil jsem si, že vlastně pořádně nevím, jak to správně skloňovat.
2: No, tady máme na výběr, protože začněme tím, že ona je to zkratka a není to zkratka. Kdyby to totiž byla opravdická zkratka,
1: tak by to bylo ZZ.
2: Tak nějak, ano. A hlavně pak by se psala velkými písmeny jako zkratka typická a to se nepíše. Aspoň pravidla říkají ne, samá malá písmena.
1: Vlastně se z toho stalo takové druhé podstatné jméno, takové synonymum zoologické zahrady je zoo.
2: Přesně, přesně. To je vývoj v jazyce. Z dlouhého spojení zoologická zahrada se stalo původně hovorové slovo zoo a dnes se zařadilo do slovní zásoby úplně oprávněně a dokonce příručky uvádějí, že toto slovo jako každé jiné můžeme skloňovat.
1: Takže můžeme říct ne, jdu do zoo, ale jdu do zoa?
2: Přesně tak, podle vzoru město. Nicméně jazykovědci, oni vědí, že čeština je nejohebnější jazyk ze všech a každé slovo si začne ohýbat. Ale zjistili, že teď ještě předběhli dobu a skoro nikdo to nepoužívá, ale můžeme. Jinak je to

0: podstatě chápáno jako slovo nesklonné.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je?
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestaven jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teď v oběd, kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani nasoukat a už se blíží druhá svačina a teď už dost to mám a teď rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda, to je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: Ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, ano, jak to oplaskávám a řekla bych ti kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak bude, ale myslím si, že tak ty 4,5 kila už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou,

0: která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
1: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
0: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
1: Ale to se vlastně dostali do klidu. Proto ano, zhubli.
0: Ano.
1: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A ano, tomu se budeme asi dnes věnovat.
0: Ano.
1: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře. Je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Turko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá, kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty, takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin, a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladovějí, nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho
0: se chce
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: hnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí. Kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, já
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5-10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicíny problémů. Tatáž věc může působit dobře i špatně, to znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba ano. O změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900, jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neříkám
4: absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte. 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, spál stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlína. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak takže, ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy. O tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude
1: je...
0: ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho určitě. Si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme, tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4 tisíce brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8 tisíc pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Slezky.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
3: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
7: Byla na Kanárských ostrovech.

0: Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Hérodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Hérodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
1: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
2: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
3: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře, nebo hory, nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně. Ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
1: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
3: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě Čedok, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
1: Tyhle ty první zájezdy, které třeba Čedok organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
3: Čedok na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy Čedok začal fungovat.
1: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem.
3: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
1: Kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
3: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo 1. Jezdilo se ale také na sever. Jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další 2 velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska. Dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice. Dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři. A mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
1: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
3: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.

0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří Spoděbrat je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího Spoděbrat se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury, se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku. Pod skalnatým mysem Finisterre v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo vyjma samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich sepsala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího Spoděbrat. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní kampaně.

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko. Tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo. Tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: První cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem třetí třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za jeden šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času, než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook & Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Meky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. Pětačtyřicátník už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou, nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména JUDr. Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte i hned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
3: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
3: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
3: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
6: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopelený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30-40%.
2: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
7: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
2: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
1: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparta nebo slávista?
2: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
1: Vyzveme tedy Spartany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
2: Ať si mě přesto poslechnou.
1: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
2: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
1: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
2: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
1: Jako životní pocit nudu neznáte
2: ne,
1: tedy?
2: Ne, to rozhodně ne.
1: Píší vám lidé dopisy?
2: Moc.
1: A o čem?
2: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jako by těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění, mě na to mrzí.
1: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
2: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
1: Akademici, myslíte?
2: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
1: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
2: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
1: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
2: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
3: Milí přátelé,

Člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven, ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá úzkostlivě, poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který se to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu tej značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu,
než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu bytě dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoli a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla předvečeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí nevím odkud přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramáři ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, že to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ně dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblé ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít.
6: Nech brouka.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně, no ta pointa, to je schovývavost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo bosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a Chyba Lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černy. A v létě
0: takové
1: vždycky
0: ty
1: se to
0: kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže Mrs. Biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano. Je, říkám. Vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný. Ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil, takový obr. Já jsem ho nemohla vyhnat, jo. Já jsem ho tady lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo. Teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo. Oddělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat. No nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhodila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusný. A
0: no
1: potom
0: jo, ale
1: tady ma...
0: kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo léta, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo, takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky, oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je? Jo, tak mravenečci. A co ještě? A někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxany. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken. No, tak to je asi všechno. Včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn. Děkuju za představení vaší zoologické zahrady od Olomouce. A těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já jsem tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto, děkuju moc.
1: Ještě jednou se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou se
0: stručně.
1: Mě stalo,
0: ano.
1: Já mám na toaletě, jak mám toaletu jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a umývadle, je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umývadle normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
1: Jo, jsem tady u lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to

0: už nepatří
1: běhá...
0: do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá,
1: to není už
0: možná
1: hmyz, ano.
0: Nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně, vejde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Nať, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer, přeju všem nespavcům a vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se tu děl, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy. A
0: ano,
1: potom,
0: jo.
1: Jak jsem se dala a odstěhovala do Zlíza, to je velké město, však víte, ne Zlíz, znam někdo,
0: ano.
1: Tak je normálně... se měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a vyletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárně, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No, taky
0: co vy?
1: Jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby do zrhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajdu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano, že prasknou.
1: Je to tam mám posypat, no, je to tam mám posypat. A to už si nepamatuju, jestli to zabralo. No ale dlouho no, se jí nemohli bavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byli oni.
1: No a potom ještě... jak by bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moli, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám takový pocit, že existoval nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, protože tím molům na, už je tolik připravku, já jsem zkoušela hledat. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No, to patří k životu, brouci.
0: No to je fakt. A co ten americký brouk?
1: To nevím, jaký americký.
0: Ty nevíte, brouk. Na bramborech takové ty mandelinky.
1: Jo, jak se to jmenuje mandelinky. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mimochodem. To je na toho, jo, jak zase je.
0: Mimochodem toho, už tenkrát.
1: To mě někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má přinásuší a má se to posypat.
0: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišíkovi, ne, abyste sod vyhazoval, já to beru.
0: Lidko.
1: Měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co zveninou, že toho mám dost.
0: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rus domácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v Kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tu lehavět nemusím, ale zpět k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídil odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení, Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani Jižní Čechy nekoušou s Honzou Macounem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání od myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Halo, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a jinak se podělit o takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už to mám, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale brouci.
2: Ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: Třeba
2: jako...
0: se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: To nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Ještě si posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako pěstitelka, chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku? za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: To bych asi ne. Jako nebojím se moc těchto těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Malý na krmítku a pejšky
0: ano.
2: A tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červenec, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ten, ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůže ještě větší, než když na mě přisedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkají prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky jako dost bojím, no. A to když
0: no,
1: začnu věcet.
0: No to si ježiš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý, teď to na vás kouká, tykadlo.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no. Tak to jsem děkala.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není, že jo?
1: Naštěstí jsem se se švábem nesetkala zatím teda. Ale...
0: Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam jste chtěla takovou veselou historku, to mě mohly být tak 2-3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám...
0: Jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho poletujícího hmyzu, ale z toho hororu, moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, VHS kazeta a rychlo dabinky jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No, ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no.
0: Když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala lesko rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to mandelinka, nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak bych asi tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Ty světlonce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

jaro, všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem se poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych se chtěl zmínit, já už jsem třeba teďkon hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak bývaly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo, no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou crty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, jo. A jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi tak ho někdo svět.
1: A seku.
0: Řekněme umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky představit, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když je ho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověka neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýl, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, a nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringo Čech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu vysílání?
2: Ano, tady přáli posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No, dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo pa by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to zvířata, Ty jsou tady opodstatně s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s vosama třeba, jo, tak... Když do nich nebudeme píchat, tak nám to je všechno obrana těch zvířat.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju moc. Já děkuju.
1: No já děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Jeanová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No, není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: Čí láska, tady Iveta, to všem napsala. Zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudní štítem. Samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá až světlá a žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvíšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou noc, nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě, reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly ještě, jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ne,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle. Takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnit na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo? No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo, jo, jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky? Nebo já nevím,
1: co to... Ne, no to, ne. To jsem zažil jako dítě. Blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jsem si vzpomněla starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: No jo, jo, já tomu rozumím. Máme sice jo, jo. Po 22, ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšeni. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo, jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízku, tlačenky a otevřeného okna, ale co dělat, no?

0: co na plat, když máte kadi budku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec kadi budka říkat do vysílání? No, nevím. 731 800 900, volejte právě teď. A víte co, volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer, pro všechny nesvatce.
0: I vám, krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně 87., tak třeba takové masařské zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíce nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěděl, vlastně
1: opravdu,
0: co?
1: To je plné lare, a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No, tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Je sucho a nemají se kde lehnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najmě po druhé, za co tak mluví. Ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl komáry, tak laštovky a něco běží, mají co žrát.
0: Pravda. Ale tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, dobrou noc
1: a
0: posílám
1: mouchu. Tak dobrou noc taky. Děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malý klučík, ne pětkovej. Viktor Sodoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trápí mě tady v bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Každou chvíli někde tleskám a snažím se zabít mola.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci, nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady naštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte
1: s nimi problémy. Ale občas se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby z vaší vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná, to se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá se jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině ústní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodné, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dny mám mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk,
0: to je
3: brouk mě kousnul, ale on tady les u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, to teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Že to dobře, hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: Aspoň. No a teď, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavučinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No, to je ta chemie. No. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, nashledanou, hezký večer.
0: Nashledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Komáři. Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů jsem od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl. No jenom, že jsem měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. Ani se neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. A to jsme teda byli tam někde pod Kytkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oplodněnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělá to správno na plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřují se na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: něj,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršeň.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: A abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy, ne, to čtu. Strašně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů strašně neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného. To ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady je Honza Macon, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Ivana od Čerčán.
0: Ano.
1: Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá. A takhle ve verandě jednou večer, najednou prostě mě něco jakoby štíplo. Tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový vroubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jako by připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a naši tenkrát, pardon, on mi tady...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám... Oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: had. No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl ajrovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: no,
0: do mrcha.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No a
0: vás,
1: já
0: jo.
1: Jsem vylítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Brnět. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže,
0: chápu.
1: Protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto.
0: No.
1: A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám
1: nedráždím.
0: Přeji. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má
1: ale...
0: vosu, kofolí vosu, myslím, a ta... Vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky... Kofola je prvý, teda vám řeknu.

0: Slavko Fola.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
2: Sušická,
1: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušická.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz? Jak
2: já zdravím všechny to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu. Tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osa. Takže jedno žihadlo do mandle. Samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. No a teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukal v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho seškrát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty vosy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jenomhle jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě šmihali do toho, jak si mysleli, že prostě...
1: No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední. Já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No, je to fakt. Od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnoha, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už, tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Myslím, že nevím, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kvůli pěkně. Ale já proto skápnu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna. To...
3: A. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
3: no,
1: tak
3: dát. No, se uklidněte,
1: dobře,
3: uklidněte
1: to je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano, jistě.

0: se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
1: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji,
0: stačí.
1: To
0: stačí, jsem celá z toho odřekla.
1: Ano, ano, ano. Jak? Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
0: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
0: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, ho máte ohlásit bez přípravy.
0: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
0: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
0: Já jsem na to zvykla.
1: No, tak my si zvykneme.
0: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Tyk on čel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
0: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
0: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych si přišla.
1: No prosím.
0: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištor, soudruhu ředitel.
1: Já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: No, samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištora, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
1: A nejsem náměstek.
3: Ale vy byste mohl.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se jí tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, ale než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý, ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: Včera byla teplá voda přijela.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
1: co? Ne, no, soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla v Čestince celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad ním, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás by nesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
3: Později. Strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, teda byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no, ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že?
1: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5. No, samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, abyste to budu zvěděl.
3: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: Neběžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
1: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě, sami lapálí. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné, bude potlesk.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Vždy. Tak si to vezmete a...
3: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Teplé prádlo. Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
3: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak. A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesník od otela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptych. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chci
6: pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Jako první korčulě, kde se volně zvedl plukče, škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou kterou byl iba jednu, pirueta celá jasná postrádá skoku, ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou, čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost, bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí, kde z demóně nadějný škrtík, Prahy Pavel Kondelí. Výborný, jednoduchý salcho, promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plache. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasa holubičké volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No kabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Rabelu byl konkurs, teda, tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete si, co jste musel dělat, mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že jo, ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jadou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem toho mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli do vnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat pesticidy,

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte.
4: Jo, jo, nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čevičák, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel,
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Já si to člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
7: ale ne, to možte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
7: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: Ne.
5: Stali jsme. Tak prosím, jedem další.
8: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
8: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
8: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když tak. Jak nedáte.
8: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
8: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
9: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
9: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
9: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
9: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
9: Další než soudružka!
10: Dobrý den, soudruzi.
9: Dobrý den.
10: Vy jste ředitel?
9: Ne, já jsem Václav.
10: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
9: No dovolte, já vám budu
10: pokládat. No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
10: Lidušku. Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
9: Prosím to, kafíčko, jak...
10: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
11: Doktor Novotná.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
13: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
12: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
14: A on, navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
15: Je nějaká provokace, ne?
13: No.
12: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
16: Logické, my tu denně všíváme budíky.
14: O čem poradit?
12: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak, že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
14: No, ne, to vám někdo přednášel?
12: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
14: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: jiný vlak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.